Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Mezměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče, je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů, společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

srdce dobrodruh, tak hlavně žádný pocity, už nesmí zvedat telefon, co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl.

nic, nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi trávami.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen, co neuteče, nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Modestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: zda došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

zas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo z mat a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

se nedaří. Jestli nahoru, zda koukám na ně sám, nebo je nás víc, co jim v hlavě haraší. Teď ve tmě úžasle hledám ty planety, v tom ze tmy kroky zaznívaj. A další pár

0: Album Pramen co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se.

dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
2: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
1: Ano, jsme si na tebe posvítili.
2: No, tak si přijdu jak na jevišti.
1: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
2: Prosím, když není to tak dávno, nevím, 14 dní. 3 týdny.
1: A co to bylo?
2: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
1: A počasí bylo?
2: Počasí bylo nádherný.
1: A lidi?
2: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
1: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskama smíšem?
2: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takové siluety.
1: Ano.
2: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
1: Jo, neokřikoval si.
2: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, tak když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak? A no. O víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik vstáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš si budíka na to, nebo
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: A když se zase umejou čistý. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: si
2: tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi. Který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně, a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To nebylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: nebo LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všecko znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat, tak jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara, prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti jo. Pak to zhamotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle? No, nebo vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: Ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, on to tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď? Jsem do studia, kde je hostem Tonda Procházka.
3: Dobrá, pane, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A přál bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Sokali. Zdravím vás, chlapi, oba. Mm-hmm. Hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisenu.
4: Ale teda, když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a na viděce mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle. Někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den. Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku Papriku.
2: Děkuji.
6: Že to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil rozmáchl se a vší silou už vych. A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
5: no
2: věci.
5: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
5: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
5: Prosím?
2: U čeho bývají?
5: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: Takže
5: pocity.
2: Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat,
5: to,
2: anebo podporovat.
5: To jako nebudu. Jo, no. Samozřejmě, ale
2: tak, pozorovat,
5: to jsou,
2: jak se to
5: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
5: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
5: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
5: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
5: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam nepozoruju, že by byla jako nějaká jako,
2: je tvárná, nechá ze sebou dělat.
5: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněnej. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
5: Neseřve, ale dívá se na to a už zase ví, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
5: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
5: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
5: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
5: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
5: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no. Ale většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
5: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
5: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
5: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo si se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavilou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši. Tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Lucie Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Nebo oni si vybrali tebe jako režiséra herci?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říká, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: V obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. a ty pak řekneš. To by mohl.
2: No, my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě proto. Jako, tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak prostě
1: no jo, to, přiznejme to, řekněme to. To jako, už jsi na to odborník. Ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to, Jirko. A taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepojuji na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří Orlických hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo.

0: to víc hlasů získaly anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
1: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
2: Panáčku.
3: Ano, paní.
2: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
3: Cože?
2: No, znásilnil, no.
3: Prosím vás, a kdy to bylo?
2: No, zítra to budou 4 roky.
3: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
2: Já si nestěžuju, já se chlubím.
1: Přijde chlapík do baru a objedná si.
4: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
3: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
1: Za pár sekund je zpátky.
3: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
4: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
3: Ano, a co máte?
4: Asi tak 6 korun.
1: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
2: Je, ale no Jiřino, to je určitě můj manžel.
5: Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty to je nějaký svalovec.
6: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
1: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
2: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
5: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino.
3: Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
1: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
7: Co strefil, Oline?
8: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
8: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
1: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
3: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
9: Ano, Morku.
3: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
9: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
3: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
9: Ano, lásko.
3: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
9: Ne, ty můj hlupáčku.
3: Tak to je tvůj přítel.
9: Ale kde pak, broučínku?
3: No tak... Kdo to teda sakra je?
9: To jsem přece já před operací.
1: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
10: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
3: No, co je?
11: Halo, je tam policie?
3: No jo, no co chcete?
11: Právě jsem ho zabila.
3: Cože?
11: No, právě jsem ho zabila.
3: A fajn. A koho?
11: Králíka!
3: Helejte se, osobo! Nedělejte si ze mě srandu! To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy! A kdo vůbec volá?
11: No, Králíková!
12: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
13: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
0: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
13: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
0: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
13: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu, včas, a takže dostali 2 místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
0: A rozvinul zhodně.
13: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
0: No. Tak. Byla paní pokladní spoluautorkou hry?
13: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
0: Autor námětu, ano.
13: Ale jak, jo, to jsem určitě napsal, že to.
0: Jo.
13: No, paní.
0: To, podle skutečné události.
13: Podle skutečné události. Ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
0: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu a půl
13: napadlo, no, jasný. Hmm,
0: tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
13: Ano, chodit s otevřenýma očima. Ano.
0: Dá se o tom potom
13: vypravit. Spaneš do kanálu.
0: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMS-kař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr Zrhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední.
7: Cože?
6: Jestli jste poslední.
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte.
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet. Já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkovým písněm.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma.
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriá.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Hmm. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak se rozluč hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Domy dětí zahájily zápisy do zájmových kroužků. Jihlavská charita plánuje posilovat služby zaměřené na seniory a lidi se závislostmi. Hokejisté Jihlavy a Třebíče v posledních přípravných zápasech zvítězili. Bude zpočátku zamračeno, postupně polojasno, teploty až 29 stupňů. Jsou tu zprávy, dobré páteční ráno, přeje Karol Pěška. Některé zájmové kroužky pro nový školní rok už jsou obsazené, a to i v místech, kde registrace otevřely tento týden. Kapacity se plní také v Chotěbořském domě dětí a mládeže, který se sběrem přihlášek začal už v první polovině srpna. U některých kurzů lektoři dokonce plánují navýšení kapacit.
2: Jsem si myslela, že to ani neobsadím, a dneska jsem tam přišla a bylo jich tolik, že budu muset to nějak řešit ještě jako nadstandardně.
3: Paní Jana vede kroužek psaní všemi 10 na klávesnici. Celou kapacitu už má ale obsazenou a zřejmě proto otevře ještě jeden kurz. Podobně to má i zástupkyně ředitelky Domu dětí a mládeže Světlana Široká.
4: Animace z kroužku, který vedu, protože už teď jsem překročila tu kapacitu, takže jsem se rozhodla, že vytvořím dvě skupiny.
3: Podle Světlany Široké ale mají takové možnosti obvykle hlavně interní zaměstnanci Domu dětí a mládeže. U kroužků vedených externisty se kapacita z časových důvodů lektorů navyšuje problematičtěji. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jihlavská charita chce rozvíjet a posilovat služby domácí zdravotní péče. Je to v souvislosti se stárnutím populace. Více odborných terapeutů by chtělo pracovat také v kontaktním a adiktologickém centru. To pomáhá nejen drogově závislým a alkoholikům, ale nově se zaměřuje také na lidi se závislostmi na sociálních sítích a počítačových hrách. V pořadu O čem se mluví, to včera řekla ředitelka Jihlavské charity Martina Hinková.
5: Druhá věc je upozorňovat na to i okolí, obce, kraj, protože sama charita některé situace vyřešit neumí, ale potřebuje k tomu další partnery.
0: Motoristé by chtěli v rozpočtu najít úspory a snížit schodek na příští rok alespoň o 20 miliard korun. Předseda Petr Macinka to řekl po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Ta reagovala, že si umí představit spíše škrty v řádech jednotek miliard. Nechce totiž ustupovat třeba od dostavby dálniční sítě. Právě ve velkých investičních akcích přitom koaliční motoristé vidí místo, kde ušetřit. Jednání budou pokračovat příští týden. Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence, informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Včera k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojili Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. Podle ministra Havlíčka budou moci tyto státy například využít kapacitu superpočítače s umělou inteligencí, takzvané AI gigafactory, o který Česko usiluje.
1: Sport.
0: Přípravu na nový ročník první ligy hokejisté z Vysočiny završili vítězně. Jihlavská Dukla porazila doma extraligovou Olomouc 1-0 díky trefě Tomáše Harkabuse. Horácká Slavia Třebíč po gólech Ladislava Bittnera a Lukáše Nahodila zdolala Kolín 2-1. Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0 a Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0. Naopak Liberec prohrál ve Finsku s Tampou Tampere 3-6.
1: Počasí.
0: Ve Svratouchu je teď 15 stupňů, v Novém Rychnově nebo Hubenově 17. Dnes očekávejte zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno a večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Třebíči projíždějte opatrně ulicí Smila Osovského. Z důvodu stavebních prací se tam jezdí zúženými jízdními pruhy. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pokud jste se nemohli dočkat, tak už jste se dočkali pátku. Je 4. září, Jindřišky slaví svátek i Rozálie. Dámy, přejeme nádherný sváteční den. Ve svatou Rozálii všude se o zemi sejí, to praví dnešní pranostika. Před 15 lety se skifařka Miroslava Knapková stala mistrní světa. Co dalšího se 4. září v letech minulých přihodilo, to nám řekne Petr Jungmann už za 6 minut.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.

0: Máme tady 4. zářijové ráno, je pátek, přejeme dobrý páteční den.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty se dostanou na 26 až 29 stupňů Celsia.

Na Českém rozhlasu Vysočina 8 minut před 17:30 dospíval Marek Ztracený svoji písničku s názvem Naše cesty. Pojďme dál, v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina se dnes budeme věnovat zájmovým kroužkům. Sběr přihlášek na kroužky. V některých domech dětí a mládeže neběžely ještě ani 24 hodin, přesto už ty nejatraktivnější byly obsazené. Které a kam ještě mají děti možnost se přihlásit. To všechno mapuje redaktorka Tereza Pešoutová. S podrobnostmi přijde do dobrého rána po 8 hodině.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: Velké prázdniny nám v tomto týdnu skončily, léto stále ještě pokračuje, i když máme 4. září. Před námi jsou krátké zprávy s Karlem Pěškou, po nich uslyšíte Věru Špinarovou a Valentino.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policisty. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Psychiatrická nemocnice v Jihlavě otevřela nový centrální příjem. Vznikl při kompletní rekonstrukci třípodlažní budovy v areálu léčebny. Zmodernizované jsou prostory pro pacienty, personál i pro návštěvníky. Vodohospodáři kvůli extrémnímu suchu sníží odtok z Orlické přehrady. Hladina nádrže je asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Ode dneška bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Povodí Vltavy tak chce udržet dostatečný průtok. Vltavy potřebný pro život u řece nebo zásobování pitnou vodou. Norští policisté chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Cílem je podle nich zabránit vstupu do země lidem, kteří by chtěli smuteční ceremoniál narušit. Nejstarší evropský monarcha zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. Na trůnu ho vystřídal jeho syn Håkon VIII. Tenistka Marie Bousková zatím na US Open neztratila ani set a postoupila do 3. kola. Britku Dartovou porazila 2x6-2. Jakub Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem 3-1 na sety a Nikola Bartůňková zdolala Němku Mariovou 2-1. Ve druhém kole dvouhry naopak skončili Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. V Bystřici nad Pernštejnem je teď 15 stupňů, v Telči nebo Humpolci 17. Dnes očekávejte zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno a večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jemnici je omezení v ulici Budějovická. Jsou tam stavební práce, jezdí se kyvadlově pouze jedním jízdním pruhem. Šťastně dojezdte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě je zase o něco větší. A nejsou to jenom nové kanceláře. Přibyly specializované pracovny, prostor pro muzikoterapii, je lepší zázemí pro odborníky, kteří pomáhají dětem a jejich rodičům. Přidáme podrobnosti už za chvíli.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: jet ski。Pozor, boty! Pochodem vchod!
1: Speciálně pedagogické centrum v Jihlavě se rozšířilo o nové prostory, které mají ještě lépe sloužit dětem, jejich rodičům i odborníkům. A přibylo 6 specializovaných pracoven a také sál pro sociálně terapeutickou činnost. O tom všem jsme si včera v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina povídali s ředitelkou mateřské školy a speciálně pedagogického centra Jihlava, doktorkou Ljubicí Kubů a psycholožkou působící ve speciálně pedagogickém centru magistrou Evou Libánskou.
2: Určitě rozšíření péče už samo za sebe hovoří, že se rozšiřuje o nějaké terapie nebo o nějaké systémy práce, které jsme si nemohli

0: dovolit předtím. A pro mě je jedním z největších přínosů právě ta velká sociální pracovna, protože nám umožní skupinovou práci, kterou jsme si předtím nemohli dovolit, nebo jsme si ji mohli dovolit pouze po pracovní době školky, kdy jsme šli do jejich prostor. V této pracovně současně budeme pracovat s klienty na arteterapii, na muzikoterapii a možná si řeknete, že jsou to techniky, o kterých tady už se hovoří dlouho a hodně z našich škol je už praktikuje, ale my muzikoterapii děláme trošičku jinak od předloňského roku. Další pracovny, Evi?
1: Samozřejmě logopedická pracovna, pracovna pro rodinnou terapii a krizovou intervenci, která má jednu z těch výhod, že je zařízená vlastně trošku jinak než ten zbytek, protože najednou přibyly křesílka a gauč, takže zase to přináší trošku jinou atmosféru vlastně do té vaší práce. Jo? Zatímco dřív kdo to u nás zná, že jo, židle, stůl a tak, tak tohle najednou přinese novou atmosféru. Tak, pak tam vznikla pracovna pro dynamickou diagnostiku a nácvik dovedností. To je taková pracovna, kde my jako psychologové se kromě klasické diagnostiky, tak se snažíme najít vlastně potenciál toho dítěte. Vlastně, kam ho vlastně můžete dotáhnout, kam s ním můžete dosáhnout s nějakou dopomocí. Řeknu typický příklad do škol, dítě má asistenta pedagoga, který nějakým způsobem mu dopomáhá s určitýma věcma. A stejně takhle zkoušíme vlastně do jaký míry, když mu já dopomůžu, tak kam až se můžeme dostat. Jaký je jeho vlastně největší potenciál s tou dopomocí. Jo? Takže to je taková jako taky další taková naše činnost. A vlastně pak tam vznikla právě pracovna ještě expresivních terapií, která je víc zaměřená právě arteterapeuticky.
0: A pak velmi důležitá pracovna pro krizovou intervenci. Naši pracovníci mají kurzy krizové intervence a to je to, o čem teď velmi často hovoříme na školách, když nastane ta krize nebo ten problém veliký, tak ne, abychom uměli přímo pomoct, protože nejsme třeba psychoterapeuti a psychiatři a odborníci, ale abychom uměli udělat takovou tu první pomoc a nasměrovat klienta dál.
2: Dnešním hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina bude Ruth Denčevová z PR Horáckého divadla Jihlava. Povídat si budeme o 87. sezóně.

0: Školáci dnes v podstatě uzavřou první týden nového školního roku. Jak se vůbec naučíme číst? Nad tím se za chvíli zamyslí Makovečky.
1: Počasí.
0: Je pátek, je 4. září a dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno. Teploty se dostanou na 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Život plyne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Máme 10 minut před 6. hodinou, pořádně si rozsvičte, abyste viděli na knihu. Budeme číst.
2: Makovičky.
3: Jak se děti ve škole učí číst?
4: Že paní učitelka je to naučí, třeba písmenka C, D, A.
5: A nebo si můžeme naučit sami, že třeba paní učitelka jim napíše celou abecedu. A když v nějaký knižce bude nějaký to písmeno, co si zapamatovali, tak můžou z toho přečíst to slovo.
3: Co je to ta abeceda?
5: Písmenka A, B, C, D.
6: Oni se děti naučí číst tak ve škole, že paní učitelka jim řekne třeba nějaký písmenka a v tom vynikne nějaký slovo a to je úplně stejný v knížce.
7: Já jsem zkoušela pospojovávat písmenka a jak mi to vyšlo.
8: A já už umím přečíst jenom máma.
9: Já umím číst a jen tak trošičku a umím číst Paučka Čendu.
1: Každopádně všechno se doučíte. Chce to jenom čas.
2: Makovičky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Páni řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. Psychiatrická nemocnice v Jihlavě má nový centrální příjem. Jihlavští hokejisté na závěr přípravy porazili extraligovou Olomouc, Třebíč vyhrála nad Kolínem. Bude zpočátku zamračeno, postupně polojasno, teploty až 29 stupňů. Jsou tu zprávy, dobré páteční ráno přeje Karel Pěška. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení, nově by to mohlo být až 10 roků. Změny se mají týkat rovněž ujíždění před policisty, dodává mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byt jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
3: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohly od července příštího roku. Nový centrální příjem otevřela psychiatrická nemocnice v Jihlavě. Vznikl při kompletní rekonstrukci třípodlažní budovy v jejím areálu. Zmodernizované jsou prostory pro pacienty, návštěvníky i pro personál.
5: Zde se můžeme podívat na takzvanou bezpodnětovou místnost. To je něco, co jsme doposud na oddělení neměli. A jsou tady takové různé relaxační prvky, které umožňují pacientům například zvládnout nějaký akutní stres, odpočinout si.
6: Psychiatr Petr Dungl je z nového zázemí nadšený. Rekonstrukci Jihlavská psychiatrická nemocnice iniciovala kvůli modernizaci zázemí a navýšení počtu lůžek, vysvětluje ředitelka Dagmar Dvořáková.
7: Protože bylo žádoucí vytvořit nová akutní lůžka, vlastně je to takový první kontakt pro ty pacienty z naší nemocnicí, tak jsme se rozhodli zrekonstruovat zrovna tenhle pavilon.
6: Práce trvaly 2 roky a vyšly na bezmála 200 milionů korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválil dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí také plánuje po celém světě zrušit dalších 50 tisíc pracovních míst. Automobilka přitom už dříve oznámila záměr zrušit stejný počet pozic. Celkem by jich tedy mělo zaniknout 100 tisíc. To je 15% celosvětového počtu zaměstnanců. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět. Součástí koncernu je česká Škoda Auto. Ta v červenci uvedla, že plány koncernu nemají přímý dopad na její aktivity.
0: Sport.
3: Těsnou výhrou 1-0 nad extraligovou Olomoucí uzavřeli hokejisté Dukly Jihlava přípravu na nový ročník první ligy. Soupeře z nejvyšší soutěže udolali díky trefě Tomáše Harkabuse v poslední třetině. Podle asistenta trenéra Dukly Karla Nekvasila se týmu sice příliš nepovedl vstup do zápasu, postupně se ale Olomouci vyrovnal.
8: Výborně zachytal Berry, který nás podržel, a myslím si, že pak od té druhé třetiny tam těch šancí na ty navíc gólů bylo na obou stranách, ale bohužel pro fanoušky to bylo jenom 1-0, ale výhra potěší a jsme za ní rádi.
3: Výhrou zakončili přípravu i hokejisté Horácké Slávie Třebíč. Díky trefám Ladislava Bittnera a Lukáše Nahodila porazili Kolín 2-1.
0: Počasí.
3: Bystřici nad Pernštejnem je teď 15 stupňů, v Telči nebo Humpolci 17. Dnes očekávejte zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno a večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Žďářsku buďte opatrní, na silnici druhé třídy číslo 602 v katastru obce Lavičky, kousek od Velkého Meziříčí, je odsud hlášená dopravní nehoda se zraněním. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Na jedné straně přijíždějí kamiony s bramborami, z druhé nákladní auta odváží žoky s čistým škrobem. Letošní kampaň zahájili zároveň se sklizní i pelřimovské škrobárny. Už teď je jasné, že loňské rekordní výroby nedosáhnou. Podíváme se tam po čtvrt na sedm s Milanem Soldánem. Je pátek, je 4. září, přejeme pohodové ráno.

0: 6. hodina, 12. minuta, to byla skupina Olympic, nech to být, za chvíli třeba Hana Zagorová a Sliby chyby. Je pátek, je 4. září, doufám, že vám zdraví slouží. Poradna o zdraví a zdravém životním stylu s paní doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a s Patrikem Rozehnalem tady bude po 13. hodině. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma dnes budete rozabírat.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajthamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: To byla ABBA v 6 hodin 18 minut. Přejeme vám všem krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnes na Vysočině čekáme zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno a teploty se dostanou na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byl Jarda Hypochondr a jeho vrásky z lásky v 6.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Zároveň se sklizní brambor začala i letošní kampaň škrobárnám. Z těch, které konkrétně brambory zpracovávají, zbyly v Česku už jenom dvě. Jedna z nich je v Peleřimově, kam už také najíždí kamiony s čerstvě sklizenými hlízami. Zatím to ale vypadá, že letos tam práce budou mít méně než v minulých letech.
1: Teď bude následovat vzorkování této dodávky, kdy na vzorku, který bude zhruba v objemu 25 kg brambor, zjistíme kvalitativní parametry.
2: My jsme teď s Josefem Hadravou, ředitelem peleřimovských škrobáren, na místě, kde přijíždí dodávky brambor.
1: Po odebrání vzorku vozidlo bude pokračovat na skládku brambor.
2: A tam se podíváme teď.
1: Ano.
2: My jsme teď na té skládce, tady je jakási betonová jáma, v ní koryto, které se skrápí vodu a brambory tudy vlastně plují pryč.
1: Ano, je to pro mnoho lidí překvapivé, ale my ze skládky dopravujeme brambory do škrobárny vodou pomocí plavícího kanálku. Ale vidíte, jak krásně to funguje.
2: Chvíli jsme viděli ty syrové, ještě špinavé brambory a tady už nám se sype už finální škrob.
1: Nechá se říct, že ano, ale není to úplně tak. Nyní stojíme před vakuovým filtrem, kde teda už vidíme bílý prášek. Můžeme se podívat.
2: Aha.
1: Nejde ještě o finální produkt, protože...
2: Je takový hrubější.
1: Ano, ano, ale ten škrob ještě putuje potom do pneumatické sušárny škrobu.
2: Vlastně pro vás je ten začátek podzimu, září, takovou top sezónou, je to tak?
1: Ano, nechá se to říct.
2: Já jsem se bavil se zemědělci, ta úroda asi není a ta kvalita není úplně tak, jak by měla být.
1: Je to velmi složité, po tom loňském přebytku se ceny škrobu snížily. Samozřejmě letošní úroda je ovlivněna suchem, nedostatkem srážek, vysokými teplotami, vlnama veder, které zasáhly celou Evropu, takže očekáváme, že ta letošní výroba v celé Evropě bude nižší.
2: Že s úrodou brambor to letos nevypadá příliš vesele, potvrzuje i Jan Čepl, ředitel výzkumného ústavu bramborářského.
3: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo.
2: Peleřimovské škrobárny jsou jedny ze dvou, které v Česku vyrábí škrob z brambor. Ročně jich tu zpracují na 60 000 tun. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme krásné ráno, jsou tu krátké zprávy a Karel Pěška.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit hřiby nebo lišky. Mykologové ale varují, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů. Jihlavští policisté překazili pokus o krádež měděných trubek. Tři muže zadrželi v areálu bývalé pekárny v Žižkově ulici. Policejní hlídka je pod hrozbou zbraní chytla přímo na místě. Všichni tři muži skončili v policejní cele. Po druhé se dnes sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Jednání začne v 8 hodin a bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku, středočeských silničářů nebo všeobecné zdravotní pojišťovny v souvislosti s kauzou. Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníku a letounu F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Čeští kajakáři na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii skončili bez medaile. Mezi muži jel v finále jen Vít Přindiš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí a olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Jediná Češka v ženském finále Kateřina Beková obsadila 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové. V Havlíčkově Brodě nebo Novém Rychnově je právě 16 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18. Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, odpoledne už postupně polojasno a večer i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně ještě na silnici číslo 602 u obce Lavičky poblíž Velkého Meziříčí. Odklízejí tam střed dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6. hodina 32. minuta i v pátek 4. září hrajeme písničky, které nestárnou a ty to budou skvostné. Karel Gott, Pábitelé a Věra Martinová až na vrcholky hor. Přejeme dobrý den.

0: Domy dětí a mládeže na Vysočině v těchto dnech spouští přihlašování do zájmových kroužků pro děti pro nový školní rok. Většina má výpis na svých webových stránkách s možností online registrace. No a zatímco většina organizací sbírá přihlášky teď na začátku září, v Chotěboři začaly v první polovině srpna. I proto už je tam část kroužků obsazená a někde zbývají jenom poslední místa. Pokračuje 9 minut po půl sedmé Tereza Pešoutová.
1: No chodili v loni na nějaký ty dětský skupinky, ještě než ten malej šel do školky, ale teď je prvně ve školce tříleťák a teď nevím, honem, jo, ten starší chodil v loni na atletiku.
2: Paní Hanu s vnoučaty potkávám kousek od chotěbořské mateřské školy. Na kroužky pro nový školní rok už jsou prý děti přihlášené.
1: Přihlašovalo se to už někdy v srpnu.
2: Chotěbořský dům dětí a mládeže Junior začal se sběrem přihlášek na kroužky jako jeden z prvních na Vysočině, a to už 10. srpna. I proto jsou některé z nich už obsazené.
3: Teď já povedu psaní na klávesnici všemi 10 prsty, protože u nás ve škole máme jako povinný předmět na druhém stupni, takže ty děti, kdo chce, tak

0: tak jdou už předtím. Přihlásilo se mi tolik, že budu muset otevřít kurzy dva.
1: Vysvětluje paní Jana, že takový zájem o kroužek zaměření na psaní všemi deseti na klávesnici nečekala. Podle zástupkyně ředitelky domu dětí a mládeže Světlany Široké se ale letos zvedl zájem třeba i o keramiku.
2: Je tam nějakých třeba 115 přihlášených dětí na keramiky. Na různé keramiky. My máme tu keramiku nejen v Chotěboři, ale i v České Bělé, v Nové Vsi pro ty děti, vzhledem k tomu, že ten zájem jako zase je dost velký.
1: Jinak se v takto vysokých počtech hlásí hlavně rodiče s dětmi předškolního věku a chtějí chodit na nějaký zájmový kroužek společně.
2: Největší zájem je samozřejmě o kroužky pohybová. Tam už je těch přihlášených kolem 200. Z těch pohybových je to ale většinou pro rodiče s dětma ve věku dětí 1 až 2 roky, nebo pak 3 až 4, kde můžou být na tom účastní i rodiče na té lekci. Takže ty už jsme během prvních 2 dnů po spuštění měli naplněné téměř.
1: Aktuálně už je v Chotěboři podle webových stránek Domu dětí a mládeže obsazený i kroužek horolezectví nebo 3D tisku. Někde zase přijímají pouze náhradníky, například na angličtinu, atletiku, historický šerm nebo k leteckým modelářům. Celkem má organizace v nabídce skoro 100 kroužků. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Queen, kdyby žil Freddie Mercury by zítra oslavil kulatou 80. Teď tady byla skladba These Are The Days Of Our Lives, tady na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď už jdeme na počasí, je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová, přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak je před námi 4. zářijový den, jaký bude?
2: Tak v té první části dne čekáme, že bude převažovat většinou oblačno, potom odpoledne od jihozápadu by naopak mělo začít převažovat polojasno, na večer i skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 26 do 29 stupňů, bád nám k tomu bude vítr mírný, západních směrů do 25 km za hodinu.
0: Jak vypadá předpověď na víkend?
2: Tak noc ještě zahájíme malou oblačností, od severu nám té oblačnosti začne přibývat až na zataženo a v té druhé polovině noci a k ránu se nám začnou vyskytovat první srážky a ráno a dopoledne tam čekáme v sobotu stále velkou oblačnost a při tom přechodu studené fronty se nám na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, ale kolem poledne by nám mělo od severu začít ubývat srážek, postupně i oblačnosti a potom během odpoledne a večera už by mělo převažovat polojasno, ty nejnižší teploty sobotní od 17 do 14 stupňů, na severu kraje až 12 stupňů a ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů, vád nám k tomu bude vítr mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu, na večer nám většinou začne slábnout, no a neděle ta by měla být už převážně slunečná, jasno až polojasno, ale hlavně na severovýchodě kraje tam může být přechodně i oblačno, ráno chladné, ty nejnižší teploty od 10 do 6 stupňů a ty nejvyšší od 19 do 23 stupňů a vádnám k tomu bude vítr slabý, přechodně mírný, severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová, moc vám děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Manžel říká manželce, tak podívej, tak už se konečně nebudeme muset vláčet na chatu těmi předspanými vlaky, hádat se s lidmi, stát na jedné noze. No nepovídej, ty si koupil auto. Ne, ne, prodal jsem chatu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Škrobárny letos počítají s nižší výrobou kvůli neúrodě brambor. Tři zloději chtěli v Jihlavě ukrást měděné trubky, policisté je zadrželi. V Česku začínají růst houby, lidé sbírají hlavně žampiony. Čekáme nejdříve zamračeno, během dne vysvitne sluníčko, teploty až 29 stupňů. Hezké páteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelřimovských škrobáren Josef Hadrava.
5: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
3: Pokus o krádež měděných trubek se podařilo překazit jihlavským policistům. Trojici mužů zadrželi v areálu bývalé pekárny v Žižkově ulici. Hlídka je pod hrozbou zbraní, dopadla přímo na místě. Všichni tři muži následně skončili v policejní cele, sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
6: Dovnitř objektu se dostali poté, co odstranili OSB desky, kterými byl zabezpečený vstup do prostor budovy. Poté vstoupili do výrobní haly, kde následně za pomoci šroubováku odmontovali a postupně nalámali měděné trubky o průměru 5 cm.
3: Po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat hřiby nebo lišky.
7: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
3: Pršet by mělo na většině území republiky zítra. Jan Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako žampion zápašný. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní Perl. Parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svou ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
4: Sport.
3: Jihlavští i třebíčtí hokejisté přípravu na novou prvoligovou sezónu zakončili domácími výhrami. Dukla na svém ledě zdolala extraligovou Olomouc 1-0. Horácká Slavia v přátelském duelu přivítala Kolín a zvítězila nad ním 2-1. Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním duelu porazili na svém ledě švédského vícemistra Regle 4-0. Dařilo se i Pardubicím, deklasovali polský tým Tychy 6-0. Naopak hokejisté Liberce neuspěli. Na stadionu finského celku Tapara Tampere prohráli 3-6.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě nebo Novém Rychnově je právě 16 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18. Dnes nás čeká zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno a k večeru i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 je nehoda na 151. kilometru ve směru na Brno. Osobní auto tam nabouralo do svodidel, blokuje pravý jízdní pruh, v levém leží zbytky plastů, navíc tam došlo k úniku kapalin. Připravte se na komplikace, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pět minut po 7 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Žďár nad Sázavou chce do zanedbané plochy na křižovatce dvou silnic otisknout krajinu Žďárských vrchů. Přes řeku by se tam lidé mohli přepravovat po poru, jak uslyšíte v reportáži Daniela Zacha po 7:45.
4: Dobré ráno.

0: 7 hodina 12. minuta je pátek, je 4. září roku 2026 a před 15 lety se s kefařka Miroslava Knapková stala mistrní světa. Co dalšího se váže ke 4. září? To prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: První zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hipšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný první zářijový víkend.

0: 7 hodina 17. minuta, Xindl X s Popelkou, anebo Petr Naš s písničkou Láska je tu s námi, tady budou už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je tady pátek, 4. září roku 2026. Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno a večer i skoro jasno. Teploty se dostanou na 26 až 29 stupňů Celsia.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: balko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
1: To byl Xindl X v 7.21 na Českém rozhlasu Vysočina. Leží na křižovatce dvou silnic první třídy a místní ji označují za mrtvou zónu. Řeč je o prostranství ve Žďáři nad Sázavou. V jehož středu stojí kulturní dům. Jeho okolí se nezměnilo dlouhá desetiletí. Trávu a stromy protínají chodníky z rozpraskaného asfaltu a místo, kromě plesů či koncertů, neláká k návštěvě. Žďár v něm proto chce při plánované úpravě odrazit okolní přírodu a vytáhnout kulturu i ven.
2: Tady dneska je to víceméně průchozí zóna. Nemá tady člověk právě kvůli těm hlavním komunikaci jako příliš důvod zůstávat.
3: Prohlížíme si s vedoucím odboru strategického rozvoje a investic Janem Prokopem.
4: Je to hlavně jako nevyužitý prostor a vlastně ten prostor má ohromný potenciál, který v současné době není vůbec využit.
5: V té koncepci je vytvoření nového terénního valu, zhruba metra půl vysokého od té průjezdové komunikace, tak, aby tady vznikl vnitřní interiérový prostor, chráněný před hlukem, prašností.
3: A jak mi popisuje krajinářský architekt Petr Velička, teď nehostinné prostranství má na sebe otisknout symbolicky krajinu Žďárských vrchů.
5: Takže nejenom ty táhlé kopečky, vysočiny, ale i například rybníky jsou tady třeba symbolizovány pomocí vodního prvku, takové nízké plochy vodní v dlažbě, která zároveň bude nedílnou součástí pro ovlivňování toho mikroklimatu pod těmi stromy, které budou nově vysazeny. No,
6: trošku dožít. Ta zadní část toho kulturního domu bude doplněná ještě květinovými záhony.
3: Proměnu víc zastíněného, klidnějšího zákoutí odhaluje krajinářská architektka Markéta Veličková. Tady se i propojí s řekou. Nové cesty lidi přivedou k voru, na kterém ji můžou přeručkovat.
6: Úplně jednoduchá dřevěná konstrukce, kde bude lano, po kterém vy vlastně přeručkujete na druhou stranu. Je to zároveň i herní prvek, řešili jsme to, jestli to nebude nějakým způsobem kolidovat s vodáky, nebude to kolidovat.
3: A Žďár nad Sázavou se v tomto místě dostane víc do styku s tou Sázavou. Vlastně.
6: Ano, přesně tak. A to je vlastně věc, která si myslím, kterou řeší každý město, že lidi se tak jako opevnili různýma protipovodňovýma zdma, místo toho, aby se to řešilo jiným způsobem.
3: Plány architekti představí třeba budoucím vorařům na setkání v úterý večer uvnitř v kulturním domě. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Byla letní písnička od Luny, ladíte Český rozhlas Vysočina, je tu Karel Pěška a to znamená, že začínají krátké zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policisty, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu a drog. Psychiatrická nemocnice v Jihlavě otevřela nový centrální příjem. Vznikl při kompletní rekonstrukci třípodlažní budovy v areálu léčebny. Zmodernizované jsou prostory pro pacienty, personál i pro návštěvníky. Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, ministr Macinka neupřesnil, jednání budou ještě pokračovat. Norští policisté chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Cílem je podle nich zabránit vstupu do země lidem, kteří by chtěli smuteční ceremonii narušit. Nejstarší evropský monarcha zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. Na trůnu ho vystřídal jeho syn Håkon VIII. Tenistka Marie Bousková zatím na US Open neztratila ani set a postoupila do třetího kola. Britku Dartovou porazila 2x6-2. Jakub Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem 3-1 na sety a Nikola Bartůňková zdolala Němku Mariaovou 2-1. Ve druhém kole dvouhry naopak skončili Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. Ve Velkém Meziříčí je právě 15 stupňů, v Humpolci nebo Telči 17. Dnes nás čeká zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno a k večeru i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 buďte opatrní na 151. kilometru ve směru na Brno. Odklízejí tam havárii, při které osobní auto nabouralo do svodidel. S opatrností je místo průjezdné. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:33. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vzpomínali jsme na Michala Tučného 4 minuty před 7:45 v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď už je s námi Martin Písařík, i na dnešní ráno pro vás nachystal rubriku Co v učebnicích nebylo. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, jste s námi minutu po 7:45, už za chvíli tady budou makovičky. Dnes se děti budou učit číst.
1: Počasí.
0: Páteční den bude na Vysočině zpočátku převážně oblačný, odpoledne už postupně čekáme polojasno, večer i skoro jasno a teploty se dostanou na příjemných 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: To byla Anaka, zavírám oči za chvíli, Marie Rotrová, střapatá, nohatá. Makovičky se dnes na Českém rozhlasu Vysočina budou učit číst.
1: Makovičky. Jak se děti ve škole učí číst?
2: Že paní učitelka je to naučí, třeba písmenka C, D, A.
3: A to si můžeme naučit sami.
4: Že třeba paní učitelka jim napíše celou abecedu. A když v nějaký knižce bude nějaký to písmeno, co si zapamatovali, tak to můžou z toho přečíst to slovo.
1: Co je to ta abeceda?
4: Písmenka. A, B, C, D.
5: Oni se děti naučí číst tak ve škole, že paní učitelka řekne třeba nějaký písmenka a v tom vynikne nějaký slovo a to je úplně stejný v knížce.
6: Já jsem zkoušela pospojovávat písmenka a jak mi to vyšlo.
7: A já už umím přečíst jenom máma.
8: Já umím číst a jen tak trošičku a umím číst Poučka Čendu.
1: Makovičky.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začal nám školní rok. Dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Agresivní jízda v autě by mohla být trestným činem. Děti už se začaly hlásit do zájmových kroužků. Jihlavští a třebíští hokejisté poslední přípravné duely vyhráli. Čekáme nejdříve zamračeno. Během dne vysvitne sluníčko, teploty až 29 stupňů. Hezké páteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď se vybržďování nebo ujíždění před policisty obvykle kvalifikuje jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
6: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup. To jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
4: Ministerstvo spravedlnosti chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění smrti by mělo nově hrozit 10 let vězení místo současných 6. Sběr přihlášek na zájmové kroužky už otevřela většina domů dětí a mládeže v kraji. Spustili registrace tento týden, například v Chotěboři se ale děti můžou hlásit už od první poloviny srpna. Zatím je tam největší zájem o pohybové kroužky pro malé děti s rodiči a o keramiku. Podle zástupkyně ředitelky Chotěbořského domu dětí a mládeže Světlany Široké chodí na kroužky každoročně asi 700 dětí a kapacity se daří plnit.
7: Určitě jako řešíme neustále jako konkurenci ze stran škol, kde teda otvírají taky zájmové kroužky. Teď jsme řešili s panem ředitelem, že vlastně za 2 roky bude úbytek velký dětí. Takže pořád před náma jsou nějaké nové výzvy.
4: O zájmových kroužcích budeme mluvit za 20 minut, kdy se s dalšími podrobnostmi přihlásí naše reportérka. Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválila dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí také plánuje po celém světě zrušit dalších 50 000 pracovních míst. Automobilka přitom už dříve oznámila záměr zrušit stejný počet pozic. Celkem by jich tedy mělo zaniknout 100 000. To je 15% celosvětového počtu zaměstnanců. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět. Součástí koncernu je česká Škoda Auto. Ta v červenci prohlásila, že plány koncernu nemají přímý dopad na její aktivity.
5: Sport.
4: Těsnou výhrou 1-0 nad extraligovou Olomoucí uzavřeli hokejisté Dukly Jihlava přípravu na nový ročník první ligy. Soupeře z nejvyšší soutěže udolali díky trefě Tomáše Harkabuse v poslední třetině. Podle asistenta trenéra Dukly Karla Nekvasila se týmu sice příliš nepovedl vstup do zápasu, postupně se ale Olomouci vyrovnal.
8: Výborně zachytal Berry, který nás podržel a myslím si, že pak od té druhé třetiny tam těch šancí na ty navíc gólů bylo na obou stranách, ale bohužel pro fanoušky to bylo jenom 1-0, ale výhra potěší a jsme za ní rádi.
4: Výhrou zakončili přípravu i hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Díky trefám Ladislava Bittnera a Lukáše Nahodila porazili Kolín 2-1.
5: Počasí.
4: Ve Velkém Meziříčí je právě 15 stupňů, v Humpolci anebo Telči 17. Dnes nás čeká zpočátku většinou oblačno, odpoledne postupně polojasno a k večeru i skoro jasno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dálnice D1 na 99. kilometru ve směru na Prahu je momentálně uzavřená. Střetla se tam dodávka s nákladním autem. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce a tvoří se kolona. Připravte se na zdržení. A na Třebícku velmi opatrně mezi Jemnicí a obcí Menhartice. Na vozovce je stavební materiál, ať do něj nenajedete šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8:05, pokud máte rádi dechovku, pokud máte rádi zemědělské výrobky, rozhodně byste si neměli nechat ujít jihlavské dožínky. Na tuto akci vás v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pozveme už za chvíli.
5: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina je se mnou kolegyně Lidie Jakubičková. Přeju ti hezké ráno.
1: Hezké ráno tobě i našim posluchačům.
0: Posluchači tě na Českém rozhlasu Vysočina mohou slyšet několikrát týdně, tentokrát tě mohou i vidět. Kdy a kde?
1: Samozřejmě na Masarykově náměstí v Jihlavě, protože rok se s rokem sešel a zase přijdou do Jihlavy dožínky. Den zemědělců, potravinářů a venkova kraje Vysočina. Takže na vás čeká den plný řemeslných prací, tradic a hudby. Určitě přijďte oslavit konec léta na Masarykovo náměstí.
0: Ten program je opravdu bohatý. Co z něj vypíchneme?
1: Těšit se můžete na výstavu a prodej regionálních produktů, také řemeslné dílny a nebudou chybět ani aktivity pro děti. Navíc dorazí i zemědělská technika. Na místě svou práci představí jak chovatelé, tak i včelaři a samozřejmě nebudou chybět ani oblíbená hudební vystoupení. Zahraje cymbálová muzika Dolňáci, Lipkovanka, Vacenoviáci, Tůfaranka, no a celou akcí vás provedou samozřejmě moje maličkost Lidie Jakubičková a Karel Paštyka. Budeme se společně bavit od 10 do 17.30. A ještě nutno samozřejmě zmínit, že souměrně s dožínkovým jarmarkem proběhne také v rámci Dne evropského dědictví možnost navštívit v Jihlavě zdarma nebo za symbolické vstupné historické budovy a běžně nepřístupná zákoutí. Podrobný program památek najdete na stránkách dojihlavy.cz. Takže já jenom doufám, že nám počasí bude přát a těšíme se na všechny, jako již tradičně tuto sobotu 5. září na Masarykově náměstí v Jihlavě. Na dožínkách 2026.
0: Já taky doufám, že počasí vyjde. Jaká památka tobě v Jihlavě přirostla nejvíc k srdci?
1: No tak já myslím, že určitě historická budova Gustava Mahlera, nebo vždycky byl přístupný i pivovar v Jihlavě, takže tam bych určitě doporučila se podívat. No a potom další jiná historická zákoutí, podzemí a tak podobně.
0: Na Masarykově náměstí v Jihlavě se na vás tuto sobotu na dožínkách těší Lidie Jakubičková. Díky za pozvánku a hezký den.
1: Hezký den všem a těšíme se na vás ještě jednou 5. září na Masarykově náměstí v Jihlavě.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: To byla zpěvačka Kylie Minogue v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli tady bude Eva Farna. Jaký to je? No a sběr přihlášek na kroužky v některých domech dětí a mládeže neběží ještě ani 24 hodin, přesto už jsou ty nejatraktivnější obsazené. Tak do kterých kroužků ještě děti mají možnost se přihlásit? To nám za chvíli prozradí redaktorka Tereza Pešoutová.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na Vysočině zpočátku převážně oblačno, odpoledne postupně polojasno, večer i skoro jasno, s teplotami mezi 26 až 29 stupni Celsia.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Jan Sladký, kterému na Chodsku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedl, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla Eva Farná, 9 minut před 8:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Domy dětí a mládeže na Vysočině spustily přihlašování do zájmových kroužků pro tento školní rok. Registrace jsou možné většinou online, aby rodiče nemuseli nikam docházet. Většina domů dětí a mládeže spustila sběr přihlášek začátkem září. Jaký je zájem, to zjišťovala redaktorka Tereza Pešoutová. Hezké ráno ti přeju.
1: Dobré ráno. Je to tak, například v Krajské Jihlavě spustil Dům dětí a mládeže sběr přihlášek včera odpoledne ve 13 hodin. Já jsem se na jejich webové stránky se seznamem kroužků podívala asi 20 minut poté a tou dobou už byly obsazené například 3D tisk, florbal pro mladší žáky, háčkování pro začátečníky, hra na většinu hudebních nástrojů, keramika pro rodiče a děti nebo jeden z kroužků zaměřený na Lego. Teď ráno jsem se podívala znovu a už je těch obsazených kroužků více než 40 z bezmála 170. Někde se ještě můžou hlásit náhradníci. Takže je vidět, že zájem o kroužky je opravdu velký a některé kurzy se plní poměrně rychle. V nedaleké Polné stihli zase rodiče s dětmi za první dva dny přihlašování obsadit třeba rybářský kroužek, roztleskávání pro začátečníky nebo kroužek vaření. V úterý začalo přihlašování i v Náměšti nad Oslavou nebo ve Světlé nad Sázavou. I tam už jsou obsazené první kroužky. Ve Světlé třeba elektronika a roboti nebo parkour.
0: Na Vysočině najdeme domy dětí a mládeže, které spustily registrace už v létě. Jak tam je to s obsazeností?
1: Zřejmě jako první spustili přihlašování na zájmové kroužky v Třebíči. Je to znát, protože těch obsazených míst je v seznamu kurzů mnohem víc. Někde už jenom přijímají náhradníky a někde jsou jen poslední volná místa. Úplně plné je například plavání, kinologický kroužek, pejskaření i horolezectví. Na začátku srpna spustilo sběr přihlášek také AZ Centrum v Havlíčkově Brodě. I tam už jsou tak obsazené kurzy jako klávesy pro mírně pokročilé nebo lukostřelba. A 10. srpna zahájili registrace také v Chotěboři. Tam už mají v plánu některé kroužky otevřít kvůli velkému zájmu ve více termínech. To se týká například psaní všemi 10 nebo kurzu animace. Reportáž odsud si poslechněte dnes před 10. hodinou dopoledne.
0: Terezo, mění se nějakým způsobem preference rodičů a dětí ohledně toho, o které kroužky je zrovna zájem a které se tady nejdříve obsadí?
1: Já jsem se na to ptala zástupkyně ředitelky Domu dětí a mládeže v Chotěboři, Světlany Široké, a letos je tím trendem podle ní například keramika. V minulých letech zájem trochu klesal, i proto, že si mnoho základních škol pořídilo vlastní pec a děti tak nemuseli nutně docházet na kroužek. Teď mají ale jenom v Chotěboři vyhlášených celkem 17 keramických kurzů a část z nich už je plně obsazená, včetně kroužků pro dospělé. Jinak je podle ní enormní zájem o kroužky pro nejmenší děti, na které s nimi můžou docházet i rodiče. Každopádně zájem a obsazenost jsou podle Světlany Široké dvě odlišné věci.
2: No, ono spíš záleží na té kapacitě, protože třeba přeplněný máme horolezectví, ale tam zase ta kapacita kroužku není taková.
1: Největší šance teď ještě mají rodiče a děti podle Světlany Široké například u rukodělných kroužků nebo u těch, které Dům dětí a mládeže vypsal až po spuštění sběru přihlášek. Weby organizací se tak vyplatí dál sledovat.
0: Říká Tereza Pešoutová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dálnice D1 ve směru na Prahu musela být na 99. kilometru uzavřená. V úseku mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem havarovali nákladní auto a dodávka. Na místě přistával vrtulník, tvoří se kolony. Řidič dodávky podle policistů narazil do zadní části nákladní soupravy. Jeho zranění je ale lehké. Více o tom také v zelené vlně. Jihlavští policisté překazili pokus o krádež měděných trubek. Tři muže zadrželi v areálu bývalé pekárny v Žižkově ulici. Policejní hlídka je pod hrozbou zbraní, chytla přímo na místě. Všichni tři muži skončili v policejní cele. Vodohospodáři kvůli extrémnímu suchu sníží odtok z Orlické přehrady. Hladina nádrže je asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Ode dneška bude z Orlíků odtékat tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence, informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Včera k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojili Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. Čeští kajakáři na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii skončili bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil sedmý. Už v kvalifikaci vypadli VIP mistr světa Jakub Krejčí a olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Jediná Češka v ženském finále, Kateřina Beková, obsadila 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové. Při Přibyslavi nebo Černovicích je teď 17 stupňů, v Dukovanech 19. Dnešek bude zpočátku spíše zamračený, postupně čekáme polojasno a večer i skoro jasno. Na teploměru naměříme 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na 99. kilometru ve směru na Prahu v úseku Větrný Jeníkov Humpolec odklízejí střed dodávky s nákladním autem. Na místě přestával vrtulník, podle posledních zpráv už odletěl a D1 se podařilo zprůjezdnit v levém jízdním pruhu. Připravte se nicméně na zdržení, tvoří se kolona. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 8:33 už zítra se v Jihlavě uskuteční branný závod seniorů, a to u sportovního areálu SK Jihlava. Prezentace závodníků začne v 9 hodin. Čeká na vás trasa o délce asi 3 km vede lesoparkem Hajlos. Čeká na vás i střelba ze vzduchovky, hod granátem, zdravověda, pravidla besipu a celá řada dalších překvapení. A samozřejmě, že i my odtud budeme vysílat, a to mezi 11 až 12 hodinou, kdy se na vás těší Hla Dvořáková. Tak doufám, že si taky nějaké disciplíny vyzkouší, a pak dejte vidět, jestli to vůbec šlo. Tak hezké ráno.

0: 8 hodina 40. minuta, přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Zároveň se sklizní brambor začala i letošní kampaň škrobárnám. Z těch, které brambory zpracovávají, zbyly v Česku už jenom dvě. Jedna z nich je v Pelhřimově, kam už také najíždějí kamiony s čerstvě sklizenými hlízami. Zatím to ale vypadá, že letos tam práce bude méně než v minulých letech.
1: Teď bude následovat vzorkování této dodávky, kdy na vzorku, který bude zhruba v objemu 25 kg brambor, zjistíme kvalitativní parametry.
2: My jsme teď s Josefem Hadravou, ředitelem pelhřimovských škrobáren, na místě, kde přijíždí dodávky brambor.
1: Po odebrání vzorku vozidlo bude pokračovat na skládku brambor.
2: A tam se podíváme teď.
1: Ano.
2: My jsme teď na té skládce, tady je jakási betonová jáma, v ní koryto, které se skrápí vodu a brambory tudy vlastně plují pryč.
1: Ano, je to pro mnoho lidí překvapivé, ale my ze skládky dopravujeme brambory do škrobárny vodou pomocí plavícího kanálku. Ale vidíte, jak krásně to funguje.
2: Chvíli jsme viděli ty syrové, ještě špinavé brambory a tady už nám se sype už finální škrob.
1: Nechá se říct, že ano, ale není to úplně tak. Nyní stojíme před vakuovým filtrem, kde teda už vidíme bílý prášek. Můžeme se podívat.
2: Aha.
1: Nejde ještě o finální produkt, protože...
2: Je takový hrubější.
1: Ano, ano.

0: ale ten škrob ještě putuje potom do pneumatické sušárny škrobu.
1: Vlastně pro vás je ten začátek podzimu, září, takovou top sezónou, je to tak?
0: Ano, nechá se to říct.
1: Já jsem se bavil se zemědělci, ta úroda asi není a ta kvalita není úplně tak, jak by měla být.
0: Je to velmi složité, po tom loňském přebytku se ceny škrobu snížily. Samozřejmě letošní úroda je ovlivněna suchem, nedostatkem srážek, vysokými teplotami, vlnama veder, které zasáhly celou Evropu, takže očekáváme, že ta letošní výroba v celé Evropě bude nižší.
1: Že s úrodou brambor to letos nevypadá příliš vesele, potvrzuje i Jan Čepl, ředitel výzkumného ústavu bramborářského.
2: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo.
1: Pelhřimovské škrobárny jsou jedny ze dvou, které v Česku vyrábí škrob z brambor. Ročně jich tu zpracují na 60 000 tun. Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Smoky v 8.46.
1: Počasí.
0: Počasí v kraji Vysočina sleduje meteorolog Petr Minster. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jaký bude páteční den v kraji Vysočina z pohledu počasí.
2: Páteční den se bude zlepšovat, ta oblačnost je zatím ještě velká, někde až zataženo, ale těch míst mezi mraky, které se projasňují nebo alespoň modrají, je čím dál více. Na severu kraje, teď v okolí Golčova, Jeníkova, Chotěboři, by mohlo spadnout i pár kapek, protože tam tou trasou prochází oblačnost, která má té vody trošičku více. Na radaru se nám taky zobrazují nějaké srážky, ale neznamená to, že úplně všechno dopadá na zem a je to krátkodobá záležitost. Takže pár kapek by možná ještě teď na pár desítek minut mohlo spadnout právě na severu, jinak ale té oblačnosti, té vody v té oblačnosti bude ubývat a také celkově v odpoledních hodinách bude ubývat oblačnost, takže do večera se nám dokonce oblačnost úplně vytratí až na skoro jasno. Nicméně proudí k nám teplý vzduch a v maximech se to projeví tak, že očekáváme mezi 26 a 29 stupni, ale k tomu bude foukat ještě vítr západních směrů docela svižný v rychlostech mezi 10 až 25 km za hodinu.
0: Vydaří se i víkend, nebo tam bude nějaká změna?
2: Tak víkend, tam nás čeká studená fronta, která už se teď chystá někde na severu Německa. Nicméně ta bude spíše, řekněme, pozdně noční a ranní záležitostí, kdy se oblačnost zvětší až na zataženo. Přijdou také srážky ve formě přeháněk nebo deště, hlavně v ranních a dopoledních hodinách. Na oběd, řekněme, už ale zase bude převážně slunečno, protože ta fronta velice rychle přejde k jihu. Ochladí se nám ale maxima potom očekáváme v sobotu mezi 20 až 23 stupni a také bude docela větrno, zejména potom při přechodu fronty v ranních hodinách od severu může foukat trošku více.
0: A jak vypadá neděle?
2: Neděli tam máme převážně slunečno, pokud bude oblačnost, tak bude spíše průsvitná, vysoká nebo bude hodně malá, ale pořád ještě ten trochu chladnější severozápadní vzduch v maximech bude znamenat 20 až 24 stupně, ale už také bude díky malé oblačnosti docela chladné ráno, klidně o nějakých 10 stupňů, zatímco v sobotu to bude ještě při velké oblačnosti kolem 15, tak v tu neděli to může být kolem 7 stupňů.
0: To říká meteorolog Petr Minster. Děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: 8.49, za chvíli tady bude Václav Neckář, píseň Pro mne nebo Mandraži a brouci a po 9. hodině už je Hela Dvořáková. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám krásný víkend a budu tu opět v pondělí v 5.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Lado, řekni fór.
1: Manžel říká manželce, tak podívej, tak už se konečně nebudeme muset vláčet na chatu těmi předspanými vlaky, hádat se s lidmi, stát na jedné noze. No nepovídej, ty si koupil auto. Ne, ne, prodal jsem chatu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Inženýři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky, Vašo, zase zpátky.
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Známěště nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokytky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Důchody příští rok pravděpodobně vláda navýší jen o zákonnou valorizaci. Policisté v Jihlavě chytili 3 zloděje, chtěli krást měděné trubky. Hokejisté Jihlavy a Třebíče v posledních přípravných zápasech zvítězili. Dnešek čekáme polojasný s teplotami až 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karol Pěška. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen zákonnou valorizací. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet navržený se schodkem 389 miliard je podle ní napjatý.
6: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
5: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Pokus o krádež měděných trubek se podařilo překazit jihlavským policistům. Trojici mužů zadrželi v areálu bývalé pekárny v Žižkově ulici. Hlídka je pod hrozbou zbraní, dopadla přímo na místě. Všichni 3 muži následně skončili v policejní cele, sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
7: Dovnitř objektu se dostali poté, co odstranili OSB desky, kterými byl zabezpečený vstup do prostor budovy. A poté vstoupili do výrobní haly, kde následně za pomoci šroubováku odmontovali a postupně nalámali měděné trubky o průměru 5 cm.
5: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaných s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristou pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, sdělil mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
8: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
5: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
0: Sport.
5: Přípravu na nový ročník první ligy hokejisté z Vysočiny završili vítězně. Jihlavská Dukla porazila doma extraligovou Olomouc 1-0 díky trefě Tomáše Harkabuse. Horácká Slavia Třebíč po gólech Ladislava Bittnera a Lukáše Nahodila zdolala Kolín 2-1. 3 čeští tenisté se probojovali do 3. kola US Open. Jakub Menšík si poradil s Rakušanem Rodionovem, Marie Bousková vyhrála nad Britkou Dartovou a Nikola Bartuňková zdolala Němku Mariovou. Vypadly Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková, ta ale následně s Američankou Townsendovou vstoupila vítězně do 4, stejně jako Marie Bousková se Španělkou Soribesovou.
0: Počasí.
5: Přibyslavi nebo Černovicích je teď 17 stupňů, v Dukovanech 19, dnešek bude zpočátku spíše zamračený, postupně čekáme polojasno a večer i skoro jasno. Na teploměru naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 musíte být stále opatrní. Mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem na 99. kilometru ve směru na Prahu. Ráno se tam střetla dodávka s nákladním autem. D1 byla i na chvíli zavřená, protože přistával vrtulník. Následky nehody už se podařilo odklidit, stále se ale tvoří kolona. Připravte se na zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný páteční den při poslechu dobrého dopoledne, to vám 5 minut po 9. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. V kalendáři máme 4. září, svátek slaví Jindřišky, tak Jindřiškám přejeme jen to nejlepší a já se hned na úvod ptám, jestli jste zkoušeli už někdy upéct nějakou typickou zahraniční sladkou dobrotu. Pokud ne, tak za chvíli budeme experimentovat s Dášou Kubíkovou a jednu takovou si připravíme. Ještě předtím Petr Novák nebo Hana Zagorová.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Umíte kremrole, plněné trubičky nebo jiné, ne úplně sladké sladkosti nebo snadné sladkosti? Pak vás možná zaujme recept na typickou italskou dobrotu cannoli. Plněné trubičky s pistáciovými oříšky, no zní to naprosto fantasticky, tak nebudu to zdržovat, pojďme si rovnou říct recept.
2: Plněné trubičky cannoli s pistáciovými oříšky, které zdobí jejich konce, pocházejí ze Sicílie. V domovské Sicílii je k vidění nejvíc druhů a přepestré možnosti náplní a kombinací. Křehké těsto je vždy smažené a vnitřek se plní rikotovým krémem se špetkou svěží chuti citrusu nebo krémem s jahodami s chutí limončela, s čokoládou a mnoha dalšími variantami. My jsme si dali cannoli s čokoládovým krémem. Těsto zaděláme z 15 dek hladké mouky, lžíce krupicového cukru, lžičky jedlé sody a lžičky kaká, z půl lžičky z kořice a špetky soli. To všechno promícháme v míse. Přidáme 30 gramů másla, jeden žloutek a půl deci sicilského vína Marsala. Pokud není po ruce, stačí prostě suché bílé víno. Vypracujeme těsto a necháme odpočinout v lednici nejméně pár hodin. Pak je rozválíme a vykrájíme kolečka asi 11 cm v průměru. Ta omotáme kolem formy na trubičky a s bílým bílkem lepíme volné konce. Trubičky smažíme ve fritéze nebo ve vysoké vrstvě řepkového oleje v teplotě 180 stupňů necelou minutu. Trubičky pak stáhneme z kovové formy, necháme vychladit a nakonec plníme. Krém vyrobíme z 250 gramů vyšlehané rikoty a 100 gramů mascarpone. Pak vmícháme lžíci až dvě cukru a lžíci kaká. Zdobícím sáčkem naplníme cannoli, konce omočíme v nasekaný pistácích a zasypeme moučkovým cukrem. Je s tím troška práce, ale výsledek stojí za to. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Vzali si do auta 5 dětí, způsobili vážnou nehodu a pak nadýchali skoro 4 promile. Teď muže za nedávnou tragickou událost na Brněnsku hrozí maximálně 6 let vězení. Už brzy by ale tresty za podobné nehody mohly být mnohem přísnější. Změny chystá Ministerstvo spravedlnosti a vy k ním detaily uslyšíte už za pár minut v reportáži. Teď nabízím skupinu Pet Shop Boys a přeji hezké páteční dopoledne s námi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 4. září, 8 minut před 9:30 a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič vezl v autě 5 dětí a nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: V dobré dopoledni Českého rozhlasu Vysočina se už za pár minut zaměříme taky na školní docházku z roku 1888. Jak jinak, než v dalším díle pořadu bejvávalo s Mírou Markem.

0: Tohle byla bláznova ukolébavka a teď už hurá do školy, zaměříme se na školní docházku.
1: Bejvávalo.
2: Jak těžké to kdysi také mohlo býti se školní docházkou. Cituji z obecní kroniky. V roce 1888 byla v obci zřízena obecná dvoutřídní škola. Myšlenka míti školu v obci sahá dle podání dodávna. Jisto jest, že před 65 roky docházel v zimě do obce učitel z vedlejší vsi přes půl hodiny vzdálené pěšky, a to do čísla 2, kde mládež cvičil. Všimněte si, nikoliv vyučoval, ale mládež cvičil. Touha ale míti skutečnou školu v obci zajímala všechny občany stále, a když roku 1878 prodala se obecní hospoda, stálo to boje v obci. Neb se chtělo, aby stavení toto číslo 65 školou se stalo a za tím účelem, aby se přiměřené kroky učinily. Byly také oprávněné stesky na to, že v obci zdejší k 80 číslům čítající škola není, kdežto vedle v obci 40 čísel mající škola trojitřídní již jest a dále rozšiřovati se bude. A krom toho, ta zlá a neschůdná cesta v podzim, zimě a jaru a v létě po dešti. Cesta tak smutná, opuštěná a neschůdná a přes půl hodiny trvající unavovala dítky malé nesmírně. Větším pak byla příležitostí ku nekázni té největší. Když nekázeň tato v obci vždy víc a více rozmáhala, učiněny byly kroky, aby zřízena byla škola v obci zdejší. Konečně pak přece po mnohých komisích, dotazech a odpovědích ze strany dotyčných úřadů a obce zdejší povolila veleslavná C a K zemská školní rada vynesením ze dne 31. března 1886 v zásadě školu zřídití. Poněvadž ovšem budova školní zde scházela, najaty jsou dvě světnice v čísle 8 od pana Hály, v nich se vyučovati bude. Nábytek školní nejnutnější opatřen a světnice v čísle 8 na učebny přeměněny. Byt pro učitele řídícího najat v čísle 5, a to světnice k jihu. Pro podučitele najat byt v čísle 47, a to světnice k východu. Nebejvávalo jednoduché zařídit to, aby děti nemusely ráno chodit několik kilometrů do školy a zpátky zas šlapat stejné kilometry domů. Když to srovnám s dnešním vožením dětí do školy autem, a to třeba jenom pár stovek metrů, tak se pak nedivme, že jsme tak schoulostivělí. No a příště v pondělí o školních sešitech.
1: Bejvávalo.
0: Když vás něco bolí, rádi si takzvaně zobnete nějaké ty léky na bolest, tak si o nich budeme povídat. Zeptáme se na ně paní doktorky Ireny Zimenové v pořadu Minuta pro zdraví. Ještě si na to ale počkejte. Pavel Bobek nebo Jiří Korn nám do té doby budou dělat společnost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13.

0: Tohle byl Pavel Bobek v 9 hodin 44 minut a já zas znovu připomínám, že nás v Jihlavě už tuhle neděli 6. září čeká jihlavský půlmaraton. Celá událost se uskuteční v areálu Českého mlýna v Jihlavě od 9 do 16 hodin. Hlavní start půlmaratonu je naplánovaný na 12. hodinu. Ještě předtím proběhne doprovodný program. Můžete běžet jako jednotlivci štafety, můžete podpořit taky charitativní akci. Jde o 11. ročník závodu, který probíhá pod záštitou charitativního projektu Běžíme pro Nikču, takže i vy tuhle skvělou mladou holku můžete podpořit. No a je pak dost dobře možné, že když poběžíte, že vás bude všechno bolet. A pak přijdou na řadu léky na bolest.
1: Minuta pro zdraví.
2: Občas slýcháme, že by se to s léky na bolest nemělo přehánět, ale od toho přece jsou, ne? Nebo co mají lidé dělat, když je něco dlouhodobě bolí?
3: Ty léky jsou opravdu od toho a opravdu pomáhají. Jenže každý lék může mít vedlejší, nežádoucí účinky a zrovna u léku na bolest, mluvím o takzvaných nesteroidních antiflogistikách, se zároveň ví, že působí negativně na trávicí trakt. Působí bolest žaludku, narušení žaludeční sliznice a mohou podpořit vznik žaludečního vředu. Tomu by bylo dobré předejít tak, že léky na bolest budeme používat v co nejmenší dávce a co nejkratší dobu. Dlouhodobou bolest je samozřejmě potřeba řešit, můžeme použít masti a krémy na bolavé místo, s pomocí lékařů se snažit odstranit příčinu a někdy můžou pomoci antidepresiva nebo psycholog, protože vnímání bolesti často souvisí s psychikou.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Pohybové aktivity, rukodělné práce, hudba nebo programování, to vše a spoustu dalších možností nabízí letos školákům organizátoři zájmových kroužků. Kde už se dá přihlašovat a kde už mají plno, to vám řekneme v reportáži Terezy Pešoutové za pár minut. Teď vás ale zvu do oddělení Lahůdek se skupinou Divokej Bill.

0: Skupina Olympic a otázky. Možná i vy v tuhle chvíli máte velkou spoustu otázek týkající se kroužku vašich dětí. Domy dětí a mládeže na Vysočině právě v těchto dnech spouští přihlašování na zájmové kroužky pro děti pro nový školní rok, který je před námi. Většina má výpis na svých webových stránkách s možností online registrace. Zatímco většina organizací sbírá přihlášky až teď na začátku září, tak v Chotěboři začaly už v první polovině srpna. I proto už je tam část kroužku obsazená a někde zbývají jen poslední místa.
1: No, chodili v loni na nějaké ty dětské skupinky, ještě než ten malej šel do školky, ale teď je prvně ve školce tříleták a teď nevím, honem, jo, ten starší chodil v loni na atletiku.
2: Paní Hanu s vnoučaty potkávám kousek od chotěbořské mateřské školy. Na kroužky pro nový školní rok už jsou prý děti přihlášené.
1: Přihlašovalo se to už někdy v srpnu.
2: Chotěbořský dům dětí a mládeže Junior začal se sběrem přihlášek na kroužky jako jeden z prvních na Vysočině, a to už 10. srpna. I proto jsou některé z nich už obsazené.
3: Teď já povedu psaní na klávesnici všemi 10 prsty, protože u nás ve škole to máme jako povinný předmět na druhém stupni, takže ty děti, kdo chce, tak jdou už předtím. Přihlásilo se mi tolik, že budu muset otevřít kurzy 2.
2: Vysvětluje paní Jana, že takový zájem o kroužek zaměření na psaní všemi 10 na klávesnici nečekala. Podle zástupkyně ředitelky domu dětí a mládeže Světlany Široké se ale letos zvedl zájem třeba i o keramiku.
4: Je tam nějakých třeba 115 přihlášených dětí na keramiky. Na různé keramiky. My máme tu keramiku nejen v Chotěboři, ale i v České Bělé, v Nové Vsi pro ty děti, vzhledem k tomu, že ten zájem jako zase je dost velký.
2: Jinak se v takto vysokých počtech hlásí hlavně rodiče s dětmi předškolního věku a chtějí chodit na nějaký zájmový kroužek společně.
4: Největší zájem je samozřejmě o kroužky pohybová. Tam už je těch přihlášených kolem 200. Z těch pohybových je to ale většinou pro rodiče s dětmi ve věku dětí 1 až 2 roky, nebo pak 3 až 4, kde můžou být na tom účastní i rodiče na té lekci, takže ty už jsme během prvních 2 dnů po spuštění měli naplněné téměř.
2: Aktuálně už je v Chotěboři podle webových stránek Domu dětí a mládeže obsazený i kroužek horolezectví nebo 3D tisku. Někde zase přijímají pouze náhradníky, například na angličtinu, atletiku, historický šerm nebo k leteckým modelářům. Celkem má organizace v nabídce skoro 100 kroužků. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: naše deti. Začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nižší úroda brambor bude podle producentů znamenat i méně škrobu. V Česku začínají růst houby, lidé sbírají hlavně žampiony. Jihlavští hokejisté na závěr přípravy porazili extraligovou Olomouc, Třebíč vyhrála nad Kolínem. Dnešek čekáme polojasný s teplotami až 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karol Pěška. Menší produkcí bramborového škrobu letos počítají tuzemští výrobci. Kampaň už zahájili například pelřimovské škrobárny. Zatímco loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Už se to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho, vysvětluje ředitel výzkumného ústavu bramborářského Jan Čepl.
4: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat hřiby nebo lišky.
5: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
2: Pršet by mělo na většině území republiky zítra. Jan Borovička připomněl, že v Česku rostou i jedovaté druhy žampionů, jako žampion zápašný. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%, ukazuje to předběžný odhad Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu více než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák, zlevnili naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace statistici zveřejní příští týden ve čtvrtek. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy v přepočtu za 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní živel zasáhl Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 12 lidí a přes 4 tisíce dalších se pohřešují. Stovky osob zůstaly uvězněné v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. Jihlavští hokejisté uzavřeli přípravu na nový ročník první ligy těsnou výhrou 1-0 nad extraligovou Olomoucí. Soupeře z nejvyšší soutěže udolali díky trefě Tomáše Harkabuse v poslední třetině. Podle asistenta trenéra Dukly Karla Nekvasila se týmu sice příliš nepovedl vstup do zápasu, postupně se ale Olomouci vyrovnal.
6: Výborně zachytal Berry, který nás podržel, a myslím si, že pak od té druhé třetiny tam těch šancí a ty navíc gólů bylo na obou stranách, ale bohužel pro fanoušky to bylo jenom 1-0, ale výhra potěší a jsme za ní rádi.
2: Výhrou zakončili přípravu i hokejisté Horánské Slávie Třebíč. Díky trefám Ladislava Bittnera a Lukáše Nahodila porazili Kolín 2-1.
3: Počasí.
2: V počátkách je teď 18 stupňů v Jihlavě nebo náměstí nad Oslavou 21. Dnešek bude zpočátku spíše zamračený, postupně čekáme polojasno a večer i skoro jasno. Na teploměru naměříme 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 je teď na 100 kilometru ve směru na Brno neprůjezdný jízdní pruh pro pomalá vozidla. Důvodem je požár osobního auta. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Květiny, keříky nebo mladé stromky zkrášlují kříže v okolí Nového Veselí. Kdo zatím stojí, to zjistíme v příběhu z Vysočiny už za pár minut.
7: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Když necháte nějaké místo zarůst a nestaráte se o něj, přitáhnete další nepořádek a naopak, když místo zkrášlíte, najednou se ho ujme někdo další a zůstane upravené. Toho si všiml farář Jan Peňáz z Nového Veselí, když už před desítkami let začal upravovat prostory kolem křížů rozmístěných v krajině. K jeho 75. narozeninám letos v létě vyšla knížka, která tyto kříže a drobné církevní stavby na Novoveselsku a Bohdalovsku mapuje. A my jsme si k ním na některé pěkně vyrazili a všechny jsme si prohlédli.
2: Na křižovatce Matějov újezd s panem farářem Janem Peňázem z Nového Veselí. Jsme tu hlavně kvůli tomu křížku.
3: To už mě napadlo, když jsem byl na prvním místě v Moutnicích u Brna, to už je 40 let. Tam byly krásný kříže a kolem bylo křoví. Tak jsem si říkal, to by chtělo trošku skulturnit, aby to křovisko nebo nějaké ty kopřivy nepřitahovaly někoho ještě tam nějaký odpadek přidat. Tak z ministranty, ještě to vzpomínají, po letech jsme jezdili a trošku to očistili. Někdy jsem tam taky dal nějaké stromky, tak jsme to pak ještě jezdili zalívat. No a tak mě to vlastně provázelo po celý kněžský život. Pak jsem přišel sem před 9 roky do Nového Veselí. Taky jsem viděl jeden kříž na louce, kolem něj maliní a kopřivy, tak jsem to očistil.
2: Funguje to tak, že když se to skulturní a zkrásní, tak se o to najednou začne někdo starat.
3: Přesně, a je to navíc biblický citát, že propast volá po propasti. Čili smetí, zmatky, nepořádek přivolává další nepořádek a skutečně se plní i v dobrém slova smyslu tento citát, když se udělá trošku pořádek, občas se někdo přidá a pokračuje v tom, nebo to ještě dotáhne.
2: Dokazuje to i kříž na svahu nad Matějovem, kam jsme se přesunuli.
3: Když jsem sem přišel, tato lípa byla zarostlá těmi výhonky, takový křoví tady bylo. Tak jsem to všechno ořezal a pak jsem zjistil, že tam byla ta keška schovaná, taky tam doposud, a jenom takhle zakrytá kamenem. Jo.
2: Jste ji tak trošku odhalil.
3: No. A pak už pokračovali. Dali sem lípu novou, místo toho pařezu, a potom zemřela v domově důchodců poslední dědička těchto polí, tak její rodina sem dali její památku. Je to paní Ružičková, tak jsem tak dal Ružičku, jo. Ale kříž je Chlubnův z roku 1819.
2: Je to tady v tom kříži, tenhle to počet. Je to nějaká tradice vždycky dát z každé strany jednu lípu?
3: Jo, symetrie. Dva stromy, když 4 stromy, bylo to vyvážen rovnová.
2: A díky vaší péči o křížky vznikla dokonce knížka Příběhy vepsané do krajiny. Kapličky Boží muka, kříže a smírčí kameny na Novoveselsku a Bohdalovsku.
3: To jsou ty moje farnosti. To je okruh, který mám v té duchovní správě, jak se říká. Jich tam dal 112.
2: 112 těch míst. U každého kříže je fotka a taky je popsaná jeho historie.
3: Je to týmová práce, fotografie, tak do toho se pustila paní učitelka Jurková a ten text do toho se pustila veselská kronikářka paní Marcela Benceledesová, která trošku zvykla na ty různé gruntovní knihy a sčítací archy a takové různé ty seznamy, stručné dějiny každého kříže. Ten kříž v krajině, který ještě zkrášluje a zase ta krajina ho doplňuje, to je ta krása toho stvoření.
2: Z Matějova a Nového Veselí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Letos uplynulo 170 let od úmrtí významného českého spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského. V jeho rodišti si proto budou připomínat jeho život a dílo v rámci Havlíčkobrodských slavností. Co je pro návštěvníky připravené, nám za pár minut poví regionální stopař Adéla Zachová. Teď si pojďme rád skupinu Europe. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Vám v 10 hodin 12 minut od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes a také po celý víkend si v Havlíčkově Borové připomínají život a dílo jejich rodáka, spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského. Od jeho úmrtí letos uplynulo 170 let. V rámci havlíčkovských slavností je připravený bohatý program. Na co všechno se můžeme těšit, to prozradí regionální stopař Adéla Zachová, kterou vítám v našem vysílání a přeji dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já už jsem teď v rodném domě Karla Havlíčka Borovského, což je dnes muzeum. No a všechny přípravy, ať už tady vevnitř nebo venku, míří pomalu do finále, protože program začíná už dnes v 18 hodin. Odstartuje ho beseda Karolíny Zoe Meixnerové. V sobotu potom mohou děti navštívit loutkové představení Král Lávra, které se bude hrát přímo tady v domku Karla Havlíčka Borovského. No a nebude chybět ani hudební doprovod nebo výstavy. Je toho ale naplánováno mnohem více a teď mě doplní jedna z organizátorek, paní Klára Vencová. Dobré dopoledne.
3: Krásné dopoledne. Tak jak už bylo zmíněno, celý program odstartuje už dneska v 18 hodin besedou právě o Karlu Havlíčku Borovském, kterou si vlastně pro nás připravila Karolína Zoe Meixnerová, ale celý ten hlavní program bude až zítra odpoledne, a to od 16 hodin. Začínáme tady v rodném domku, a to právě loutkovým představením Král Lávra. Je to verze hry pro děti, protože nebude veršovaná. Tu odehraje divadelní spolek Jen tak Havlíčkova Borová. A pak se přesouváme s celým programem na náměstí, kde od 17 hodin začíná výstava Směle kupředu, svět Karla Havlíčka, kterou máme vlastně zapůjčenou z Národního muzea, a tu odstartuje svým slovem pan doktor Muchka. A pak se přesouváme přímo na náměstí v 17:30, kde máme křest nové knihy Havlíčkova Borová Včera a dnes. A potom položíme věnec k pomníku Karla Havlíčka Borovského a celý program pak vyvrcholí posvícenskou zábavou, která bude vlastně pro všechny věkové kategorie doplněna kapelou Garde. A jak už jsem zmínila, v tomto termínu máme právě posvícení a slavnost posvícení kostela svatého Víta v Borové, takže pokračuje program i v neděli, a to mší svatou od 9:30, kde doprovodí hudebně sbor Vitus, pak bude prohlídka kostela s mluveným slovem a bude možné i vlastně znovu vidět výstavu Směle kupředu.
2: Já vám moc děkuji, budu držet palce, ať se všechno povede, a ještě jenom zopakuju a připomenu, že na Havlíčkovské slavnosti můžete dorazit už dnes v 18 hodin anebo o víkendu, kdy je připravený bohatý program.
1: Na Havlíčkovské slavnosti do Havlíčkovy Borové nás pozval regionální stopař Adéla Zachová a také paní Klára Vencová. Dámy, moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkujeme, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina se zaměříme na bílé prádlo. Prostě, co si budeme povídat, víme všichni, že někdy časem praním zešedne, ale nemusí, pokud se budeme řídit radami Jarky Vykoupilové. Už za pár minut nám řekne, jak na to vyzrát, abychom měli stále krásné bílé prádlo.

0: syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Co to bude, vám řekneme už za chvíli. Teď si dáme Vabiho Daňka.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skupina Elán v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojí o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od Dany Kaňukové z Olomouce, recept z prvního místa roku 2024, cukrář a pekař Josef Maršťálek. Navštívil ho kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na
3: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Jankujová, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: Těšíte se i vy? Celý recept krok za krokem vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete třeba už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda příští rok pravděpodobně navýší důchody pouze o zákonnou valorizaci. Domy dětí zahájily zápisy do zájmových kroužků. Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tím na incidenty v Německu. Odpoledne nás čeká polojasné teploty až 29 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci. Ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet navržený se schodkem 389 miliard je podle ní napjatý.
2: My ještě čekáme na to přesné číslo, ale bude to něco mezi 300 a 350 korunami. Do rozpočtu jsem přidala to navyšování o 500, to znamená důchodce od 80 let, každých 5 let se mu zvýší o 500, takže přáli bychom si, ale rozpočet je ve stavu, v jakém je, a aspoň takto se snažíme.
0: Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat. Některé zájmové kroužky pro nový školní rok už jsou obsazené, a to i v místech, kde registrace otevřely tento týden. Kapacity se plní také v Chotěbořském domě dětí a mládeže, který se sběrem přihlášek začal už v první polovině srpna. U některých kurzů lektoři dokonce plánují navýšení kapacit.
3: Jsem si myslela, že to ani neobsadím, a dneska jsem tam přišla a bylo jich tolik, že budu muset to nějak řešit ještě jako nadstandardně.
4: Paní Jana vede kroužek psaní všemi 10 na klávesnici. Celou kapacitu už má ale obsazenou a zřejmě proto otevře ještě jeden kurz. Podobně to má i zástupkyně ředitelky Domu dětí a mládeže Světlana Široká.
5: Animace z kroužku, který vedu, protože už teď jsem překročila tu kapacitu, takže jsem se rozhodla, že vytvořím dvě skupiny.
4: Podle Světlany Široké ale mají takové možnosti obvykle hlavně interní zaměstnanci Domu dětí a mládeže. U kroužků vedených externisty se kapacita z časových důvodů lektorů navyšuje problematičtěji. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Jak píše agentura AP, pivovar Guinness přišel o dva kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil v přepočtu na více než 3 miliony korun. Ve Spojených státech ze skladiště v Jižní Kalifornii zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pabst. Podnik za jejich nalezení nabízí odměnu v přepočtu skoro 500 000 korun.
1: Sport.
0: Jihlavští i třebíčtí hokejisté přípravu na novou prvoligovou sezónu zakončili domácími výhrami. Dukla na svém ledě zdolala extraligovou Olomouc 1-0, horácká Slavia v přátelském duelu přivítala Kolín a zvítězila nad ním 2-1. A hokejisté Pardubice a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0 a Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0. Naopak Liberec prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
1: Počasí.
0: V Libici nad Doubravou nebo Hubenově je právě 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 23. Odpoledne očekáváme na Vysočině polojasno, večer i skoro jasno. Teploty se ještě zvýší na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte mezi 141. až 94. kilometrem ve směru na Prahu. Tímto úsekem projíždějí silničáři a provádějí údržbu. Vždy uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme 4 minuty po 11. hodině, zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Divadlo není jeviště, světla, hlediště plné diváků. Je to především o lidech. o hercích, tvůrcích, ale také o nás, o divácích. Horácké divadlo Jihlava právě vstupuje do své 87. sezóny a letos chce být lidem ještě blíž. Co připravilo, jak se dnes divadlo snaží oslovit nové diváky a hlavně mladou generaci a jak vůbec dostat divadlo z Jihlavy i mezi lidi po celé Vysočině. O tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru budeme povídat. Mými hosty jsou Ruth Denčevová z marketingu a PR Horáckého divadla v Jihlavě. Krásné dopoledne.
7: Krásný den.
6: Dále také Anna Korba-Vanacká, ta má na starosti produkci a taky choreografii Horáckého divadla v Jihlavě. Hezké dopoledne.
8: Hezké dopoledne.
6: No a od loňského roku je taky v Horáckém divadle dramaturgině, nová dramaturgině Markéta Špetíková. Hezké dopoledne i vám.
8: Dobrý den.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni vás dnes veme na 87. sezónu Horáckého divadla v Jihlavě. Mými hosty jsou Rudenčevová z oddělení marketingu a PR Horáckého divadla v Jihlavě. Za produkci a choreografii tady dnes máme Anu Korbu-Vanackou a Markéta Špetíková je tu za část dramaturgie. Rud, začneme u tebe. Horácké divadlo vstupuje do 87. sezóny. Když se řekne marketing divadla, co všechno se vlastně dneska v roce 2026 musí udělat proto, aby se o tom představení dozvědělo co nejvíce lidí, protože taková ta představa, že stačí plakát a program někde dát, to už asi jako nefunguje.
2: Ne,
1: tak, jako dřív.
2: Nefunguje to, těch aktivit je spousty a jsou to různé, nejenom, když se bavíme o sítích, které jsou teď všude, tak nejsou to jenom onlineové aktivity, ale i aktivity offlineové, takzvaně to, že to znamená, já vždycky věřím na to, že nejlepší marketing je to, když se o divadle mluví face to face a když dokážeme oslovit diváky. Náročný je taky to, když se už rozevírají ty nůžky v rámci toho, kdo je vlastně naším divákem. Takže ať jsou to mladí lidé, potažmo začínáme u dětí, tak jsou to samozřejmě už i letití diváci, kteří k nám chodí desítky let. A my je musíme ke všem, k ním musíme promlouvat skrze to divadlo, ale ty způsoby se různě mění. Tak my vždycky hledáme nějaký pojítko té dané sezóny. Tenhle rok jsme si vybrali vlastně to, že divadlo je jeviště a hlediště, ale všichni jsme lidé, proto máme claim divadlo nechodí po horách, ale po lidech a hlavními tvářemi celé té kampaně, kterou vlastně můžou diváci naši nebo budoucí návštěvníci našeho divadla vidět vlastně úplně všude, tak jsou naši herci, protože ty se stýkají s tím divákem úplně nejčastěji. A myslím si, že se to hodně mění a obrovsky se vyvíjí vlastně marketing a evergreeny vždycky budou billboardové plochy a vlastně výlepové velké prostranství, kterým vy si tak jako obhospodařujete, ale pak to, co fungovalo před rokem, to už prostě teď nefunguje. Snažíme se posílit hodně online, ale zároveň i nestratit vazbu toho osobního setkávání.
1: Takže když si ty lidi tak nějak osvojí ty herce za své, když necháte nahlédnout pod tu pokličku toho samotného divadla, tak se dá říct, že si potom ten budoucí divák může vytvořit ten vztah, že tam vlastně musí být, že tam potřebuje zajít?
2: Určitě. My máme velké štěstí, že naši herci chodí mezi lidi. Objevují se tady, protože mají jiné ještě svoje další přidružené projekty, ať jsou to kapely, ať jsou to tak, že jsou velmi aktivní na kulturní scéně. A to si myslím, že je pro nás nejdůležitější, že vlastně vytváříme okolo sebe komunitu a nejsme úplně uzavření.
1: V tom případě daří se vám získat i tu mladou krev, tu mladou generaci, která často sedí u TikToku, Instagramu nebo Netflixu?
2: Já jsem přesvědčená o tom, že ano, protože spolupracujeme s Narden School, kde jsou vlastně tady tyhle ty Zetka, dejme tomu, jestli se té generace říká Zetka, tak vlastně oni s námi spolupracují, to znamená, mluví se potom mezi nimi a tak dál a tak dál. Takže mladý divák podle mě není problém a zároveň s tím, že máme i dětský soubor, což je vlastně alfa a to už vychováváme my, mileniálové, tak ty už jsou zvyklí chodit vlastně v podstatě pořád, takže k nám se paradoxně nedá dostat na dětské představení, protože jsou neustále vyprodaná.
1: My si dáme písničku, hned potom se vrátíme k tomu, co všechno chystáte pro letošní 87. sezónu v Horáckém divadle Jihlava. Teď Valdemar Matuška.

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: 87. divadelní sezóna Horáckého divadla je téměř za rohem. Všechno už to vypukne, už se to blíží. Věřím tomu, že řada z vás už se moc těší. My si o tom dnes povídáme, a to s Rut Denčevovou, taky Anou Korbou Vanackou a Markétou Špetíkovou. Pojďme pozvat posluchače na 87. sezónu do Horáckého divadla v Jihlavě. Jaká bude, v čem bude jiná, v čem bude specifická?
2: My se moc těšíme na to, že ta 87. sezóna bude výrazně hudební. A začínáme vlastně z ostra. První premiéra nás čeká hnedka příští sobotu. Bude to hudební drama o výjimečné ženě Aně Pamr v režii našeho uměleckého šéfa Michala Zetela. A tady tahle inscenace bude výjimečná v tom, že v ní hostují dva velké sbory, takže ta hudební složka bude opravdu hodně výrazná. Potom pokračujeme a tu inscenaci už vlastně taky připravujeme. Druhá premiéra téhle sezóny bude Bílá velryba v režii Ondry Štefaniáka. A tam se, myslím, můžeme těšit na to, že Ondra Štefaniák se pokouší tu Bílou velrybu inscenovat opravdu jako komplexně celý ten román. On se, pokud diváci znají třeba nějakou filmovou adaptaci nebo komiksovou, tak většinou ti autoři sklouzávají k tomu, že vyberou jenom tu napínavou dějovou linku, ale my se můžeme těšit na to, že on ten román opravdu vezme z gruntu, a bude to, myslím, velice zábavné, protože tu námořnickou linku, tu chlapskou linku budou hrát ženy.
1: Aha.
2: Potom nás čeká, budeme pokračovat v té naší hudební lince, a čeká nás činoherní adaptace Prodané nevěsty. Vrátí se sem Petr Marek a do režijního tandemu si přizval Vojtěcha Maška, kterého diváci mohou znát třeba jako režiséra Arvéda nebo spoluautora komiksu Svatá Barbora. A na to se teda moc těšíme. Ti inscenátoři někde četli, že Karel Sabina měl prohlásit, že kdyby věděl, že Bedřich Smetanov tu hudbu napíše tak dobře, takže i to libretto napíše líp. Takže tady ti dva vlastně i autoři toho textu si dávají za cíl to napsat tak dobře, nebo to přepsat tak dobře, to adaptovat tak dobře, jak by to ten Sabina udělal, kdyby to býval věděl, že ta hudba bude tak dobrá. Potom budeme pokračovat další dalším návratem. Vrací se k nám dvojice Dagmara Fričová a Lucie Ferencová, které si vybrali, myslím, velice podstatné, velice aktuální téma. Jejich inscenace se bude jmenovat K čemu mi to bude, a budou se věnovat vlastně smyslu a podobě současného školství. Takže na to se taky moc těšíme. A na závěr jsme si pro diváky připravili takovou bombu. Podařilo se nám domluvit práva na muzikál Pretty Woman. Takže tím budeme končit v dubnu tady tu naši hudební sezónu.
1: Jak moc náročné je domluvit práva na to, abyste tuhle divadelní hru mohli hrát?
2: No, bylo to hodně náročné. Tady tohle se domlouvá opravdu roky a měsíce dopředu. Ta komunikace probíhá vlastně přes i několik jako prostředníků. Týká se to vlastně celého divadla, takže není to vůbec nic jednoduchého. A jsem moc hrdá na kolegy, to není jenom moje zásluha, zvlášť zásluha kolegů, že se něco takového podařilo domluvit.
1: My si dáme dvě písničky, hned potom se k vám, milí posluchači, vrátíme. Hovoříme o divadelní hře, která otvírá letošní sezónu. Anna Pamr, Příběh ženy spojené s Vysočenou, protože tam je dvojice, která prostě funguje. Emanuel Míšek a taky Josef Fojta. Víc o tom za pár minut.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes Ruth Denčevová z marketingu a PR Horáckého divadla v Jihlavě, dále také Anna Korbavanacká z produkce a choreografie právě Horáckého divadla v Jihlavě. No a nesmí chybět ani dramaturgině, a to Markéta Špetíková. S těmito třemi dámami se povídáme o vstupu do 87. divadelní sezóny a otevřeme to hrou Anna Pamer, příběh ženy spojené právě s Vysočinou. Proč jsou pro Horácké divadlo v Jihlavě tak důležité třeba i osobnosti, které z Vysočiny pochází? Proč je tak důležité vlastně ty jejich příběhy přibližovat diváku?
2: Myslím, jak jsme krajské divadlo, tak je to jako naše odpovědnost, abychom připomínali a přinášeli tady ty místní příběhy. A já, i když jsem vlastně v divadle teprve druhou sezonu, tak jsem moc ráda, že ta místní linka se nám daří držet každou tu sezónu, a ať už jsou to právě nějaké osobnosti nebo události nebo fenomény jako třeba Dukla, takže se nám daří přinášet a plánujeme to takhle i v příštích letech.
1: Já jsem ráda, že jste řekla Duklu, protože když se řekne Dukla, Horácké divadlo Jihlava, tak každý okamžitě bych řekla, že si spojí dvě jména, a to je Emanuel Míšek a Josef Fojta. Právě tyhle dvě jména dominují i v téhle divadelní hře. Proč padla opět volba na ně?
3: Já bych možná ještě doplnila třetí jméno, a to je Michal Zetel.
1: Určitě.
4: Protože... Já doplním čtvrté jméno, a to je Anna Korbavanacká.
3: Protože právě tady pánové Emanuel Míšek, Michal Zetel a Josef Fojta jsou, myslím, nejenom přátelé, ale opravdu na stejný tvůrčí vlně. A jejich tvorba a práce na sebe tak přirozeně navazuje, že je pro nás vlastně tahle volba absolutně přirozená znova se k ním vracet, protože to prostě funguje a naši diváci mohli vidět různé žánry od téhle autorské trojice, třeba Velkou poruchu, nebo právě Duklu, a nebo právě teď Anu Pamr. A všechno je to velmi různorodý a o to víc je obdivuhodné, že jeden tvůrčí tým dokáže se vlastně prezentovat takhle různou tvorbou, a myslím velmi kvalitní.
1: Když se vrátím několik let zpátky, tak Horácké divadlo bylo jednu chvíli hodně alternativní, ale teď mi přijde, že se víc vrací k tomu samotnému divákovi, ať už právě osobnostmi z Vysočiny, nebo i tématy, které jsou aktuálně nám všem blízko, třeba K čemu mi to bude. Ta se dotýká tahle divadelní hra nebo představení technologií, školy, rodičovství. Jak důležité je právě reagovat i na tyhle situace?
3: Myslím, že je to zcela zásadní, že v dnešní době, kdy divadlo má opravdu několik funkcí, jednou z nich je samozřejmě dopřát odpočinek nebo zábavu, a taky myslím, že máme reflektovat opravdu současnou situaci, problémy mladých lidí, problémy nás, mileniálů, a vlastně vyjadřovat se k tomu, aby, protože přesně tak, jak to řekla Ruth vlastně na začátku, divadlo nechodí po horách, ale po lidech. My vlastně potřebujeme ukazovat to, co my žijeme, a přesně o tom v podstatě i tahle ta autorská inscenace bude.
1: Pretty Woman, to je další téma, které se podle vás řeší v současné době, nebo proč zrovna volba téhle hry?
3: Jako láska se řeší vždycky, navždy, a Pretty Woman je totálně kultovní záležitost, takže tam bych se, a jako já, my jsme se o tom právě bavili s kolegama, že prostě za mě je Pretty Woman vlastně jako Popelka. A vlastně všichni Popelku známe, milujeme, a pojďme si říct na rovinu, někdy i žijeme ten její příběh. Takže vlastně myslím si, že ano, i Pretty Woman je z části aktuální téma.
2: Myslím, že ty témata vlastně můžou být mnohem hlubší. Mám pocit, že to je v důsledku jako ohledání vlastní důstojnosti a toho, kdo jsem a kdo můžu být.
1: Je v tomhle ohledu ale dobře, když ten divák jde na tu Pretty Woman a zná ji z toho filmového zpracování Richard Gere, Julia Roberts, jestli pak jako nemá to očekávání, že to takový taky bude.
3: Yes. Promiň.
2: My se toho samozřejmě, nechci říkat bojíme, ale máme z toho určitý respekt, ale mám pocit, jak už máme zkušenosti třeba s doktorem Mráčkem nebo s adaptací jiných slavných filmů, tak mám dojem, že já na to vždycky zapomenu vlastně na první zkoušce. Jakmile to začnou číst konkrétní herci se svým konkrétním novým přínosem, tak najednou už nevím, jaký byl film.
3: A nehledě na to, že tady opravdu ten film je jako docela věrnou předlohou i divadelnímu scénáři, takže můžou se tam třeba ale diváci těšit na hudbu Briana Adamse, což je třeba za mě opravdu zajímavé.
1: Uh-huh. Jak se tam vzala hudba Briana Adamse?
3: Je jeden z autorů toho přímo toho muzikálu.
1: Uh-huh. No tak v tom případě si pojďme dát další písničku a hned potom se k vám vrátíme.

0: každý den a je to přání našeho souboru a na všech scénách. Ale samozřejmě nejsme jenom divadelní představení a jak si říkala, den otevřených dveří, který nás čeká zítra. My jsme rozdělili ten den otevřených dveří na dvě části. První část je takzvaná pro dospěláky a i zvídavé děti, která bude startovat v 9 hodin ráno a oni si do 13 hodin, vždycky po půl hodinách skupinky s našimi herci půjdou projít divadlo a především místa, kam se nedostanou. To znamená náš fundus, budou se podívat k technikům, do malírny a to, co vlastně toho diváka zajímá, co je všechno zatím. Takže to bychom zítra pozvali na dopolední část a odpolední část od 13 hodin, tak ta je určená dětem od 5 let a v divadle budou workshopy, budou tam různé dílničky, budou se také procházet po divadle. Máme krásnou novou fotostěnu pro dětičky a od 16 hodin nás čeká koncert na divadelním dvorku a od 17 hodin se bude krájet dort a budeme přát našemu dětskému souboru HDJ. A to budou zabezpečovat herci tohoto velmi oblíbeného souboru.
1: To zní moc hezky, když jsme otevřeli téma divadelního dvorku. Co se s tím bude dít během podzimu?
0: Během podzimu už vlastně bude se ukládat k zimnímu spánku, protože je to divadelní dvorek, je to letní scéna naše a v podstatě ještě MFDF, protože to je naše partnerská samozřejmě organizace a tak tam má vymyšlené nějaké aktivity a poté tedy divadelní dvorek musí odpočívat zase do jara a do toho, až bude teplo, aby nám tam bylo hezky a krásně, jako nám tam teď je.
1: Tak my si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme, protože si budeme povídat o tom, zdali je možné si pořídit předplatné, jakým způsobem to funguje a na jaké stránky se ideálně podívat, abychom to všechno zjistili a dozvěděli se vše potřebné.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: 87. sezóna v Horáckém divadle se blíží. Dnes si o ní v dopoledním rozhovoru povídáme, a to s Ruth Denčevovou, taky Anou Korbou Vanackou a Markétou Špetíkovou. Dostáváme se k té nejzásadnější otázce. Máme ještě šanci si koupit předplatné stupenky? Jak to bude fungovat pro letošní rok?
2: Ano, samozřejmě, jak vstupenky, tak předplatné. Předplatné se dá pořídit online na našich stránkách www.hdjo.cz. Máme mnoho druhů, ale samozřejmě ten nejvhodnější, nejvýhodnější a ten, který nejvíc podpoří Horácké divadlo v rámci naší tvorby sezóní, tak je klasické předplatné. A nebo osobně v divadelní kavárně. Já bych ještě ráda řekla, že jsme se dostali po covidových letech teď v tuto sezónu už nad číslo, které jsme měli vytyčené, a máme více předplatitelů než minulé sezóně, takže jsme moc rádi.
1: To je krásná zpráva. Možná ještě poslední závěrečná otázka. Tím, že před sebou máme teprve 87. sezónu, je tam přeci jenom už nějaká inscenace, na kterou se osobně vy nejvíc těšíte, dámy? Je tam něco takového? Začnu u vás, Markéta.
3: Já se moc těším na to školní téma, na K čemu by to bude, které nás čeká v únoru premiéra.
2: Já se nejvíc těším na Bílou verlibu, protože já miluju tvorbu Ondry Štefaňáka a drama téma Veselý život, takže já se musím dívat na nějaký trýznivý témat.
1: Trýznivý témat, ano.
4: Já se moc těším na Anu Pamr. Pro mě ten příběh té ženské síly a všeho, co ona reprezentuje, přestože mi ze začátku nebyla moc sympatická, tak teď jsem si k ní našla cestu a myslím, i celá inscenace je moc povedená.
1: To je hezký. Jak si k ní najde člověk cestu? Najde si takhle na první dobrou i divák, který přijde?
4: Myslím si, že je potřeba dát jí šanci. Myslím si, že člověk ji vlastně jako na první dobrou klidně může odsoudit, protože Anna Pamr nebyla jednoduchá osobnost. Nebyla vždy usměvavá, vždy přívětivá, vždy otevřená. Ale to, co reprezentuje, ty její myšlenky a ta vnitřní síla je opravdu inspirující.
1: Což mě dovádí k tomu, stane se třeba, že divák jde na představení a buď s tím odchází tak, že to jako nepochopil, anebo že to potřebuje vidět ještě jednou, aby to zpracoval tak, jak má?
4: Myslím si, že ano, a myslím si, že to ničemu nevadí. Že vlastně někdy, já třeba osobně u téhle inscenaci jsem taky potřebovala čas vlastně si to zpracovat. Ale aktuálně tomu obrovsky napomáhá ta hudební složka, která vlastně je velmi emotivní a vlastně opravdu podporuje ten text Emanuela Míška.
1: Já moc děkuju za to, že jste dnes byli hosty našeho vysílání, že jste nás opět pozvali na nabitou 87. divadelní sezónu do Horáckého divadla v Jihlavě, jak se všechno vydaří podle vašich představ. No a těšíme se, že se všichni potkáme pěkně v sále a budeme se koukat na jednotlivé inscenace. Hosty dobrého dopoledne byly Ruth Denčevová z marketingu a PR Horáckého divadla v Jihlavě, také za produkci a choreografii Anna Korba Vanacká a za dramaturgii Markéta Špetíková. Díky moc za naslyšeno.
4: Děkujeme.
3: Moc děkujeme.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko. Plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Řidiči, začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Škrobárny letos počítají s nižší výrobou kvůli neúrodě brambor. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. Fotbalisté Jihlavy se v druhé lize pokusí ukončit sérii dvou porážek. Odpoledne bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré poledne přeje Lukáš Ptáček. Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
4: Loňský rok byl pro nás, co do objemu výroby, úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
3: Žďár bude mít svůj vor přes řeku Sázavu. Počítá s tím rozpracovaný vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci okolí kulturního domu. Má ho propojit právě se řekou, ke které přivede cesty. Vor bude připevněný na laně a jeho princip vysvětluje krajinářská architektka Markéta Veličková.
5: Úplně jednoduchá dřevěná konstrukce, kde bude lano, po kterém vy vlastně přeručkujete na druhou stranu. Je to zároveň i herní prvek, řešili jsme to, jestli to nebude nějakým způsobem kolidovat s vodáky, nebude to kolidovat, takže by to mělo fungovat a my se na to opravdu těšíme, jsme na to zvědaví.
3: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Ukazuje to předběžný odhad Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% více než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace statistici zveřejní příští týden ve čtvrtek. Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodné síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Oleha Kypera zemřel jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných. Kyper na Telegramu taky napsal, že údery poničily byty ve dvou vícepodlažních obytných budovách a zničily dva rodinné domy. Rusko v posledních týdnech útočí na přístavní a energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti opakovaně.
0: Sport.
3: Fotbalisté Jihlavy dnes přivítají v 7. kole šance Národní ligy nováčka z České Lípy. Vysočina po porážkách s Táborskem a Duklou Praha klesla na 10. místo tabulky.
6: Jihlava se s Českou Lípou utká vůbec poprvé v historii. Arsenal se druhé nejvyšší soutěže vrátil po 27 letech a jako nováček zatím získal 8 bodů, tedy o jeden víc než Vysočina. Navíc vyhrál poslední dva zápasy proti rezervě Baníku Ostrava a Vlašimi. Jihlava naopak čeká na druhé domácí vítězství v sezóně. Zatím na svém stadionu porazila jen Žižkov. Utkání mezi Jihlavou a Českou Lípou začne v 18 hodin. Lukáš Antoš, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Černovice a Přibyslav hlásí 20 stupňů, Moravské Budějovice 23. Odpoledne čekáme od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude mírný vítr západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor od Velkého Meziříčí po Humpolec. Mezi kilometry 141 a 94 silničáři kvůli údržbě kanalizace postupně blokují levý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme tady pátek, 12 hodin a 4 minuty a to je ten správný čas odstartovat písničky pro Vysočinu. Písničky na vaše přání. Klidně už teď připravujte telefony a vytáčejte telefon sem k nám do studia 22 155 49 99. K dispozici máte i SMS bránu, to znamená SMSky posílejte na telefonní číslo 90 011 04 ve tvaru píseň a pak 154 znaků. A třetí variantou velmi oblíbenou je přímo náš web vysočina.rozhlas.cz.
0: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písnička pro Vysočinu v tuhle chvíli poletí do Bystřice nad Pernštejnem. Prosím, zahrajte Lucien Hangover, zase jednou bude lépe pro všechny, kteří věří, že bude líp, ale nemají na to 200 let. Tak Michale, určitě jednou bude líp. To samozřejmě, řekla bych, že už brzy. Michale je totiž naším věrným posluchačem, tak ho moc a moc zdravíme a posíláme krásnou písničku, kterou vybral. A bude zase dobře, určitě.

0: Zase jednou bude lépe.
1: Zase jednou bude lépe.
0: Michale do Bystřice.
2: Písničky pro Vysočinu.
0: Tak zase jednou bude lépe písnička, která dozněla od skupiny Lucien Hangover. Za malou chvíli vystřídá skupina Jelen. Prosím, zahrajte mojí velké lásce Milušce písničku od skupiny Jelen a taky všem, co svou lásku našli. Tak posíláme Jeleny.

0: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.
1: Před námi další písničkové přání. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Dálniční hlídka, kterou v roce 1990 naspíval Pavel Bobek. Děkuji, Jarek z Třeště. Jarku, moc zdravíme do Třeště a posíláme jednu dálniční hlídku.

je z vajec divokých. Všechna řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení,

0: za co bych stál.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Máme tu další písničkové přání, napsala Jaruška, že by chtěla zahrát všem, co se zítra chystají na sobotní braný závod seniorů a vnoučat písničku Když nemůžeš, tak přidej od skupiny Miraj. Jaruško, děkujeme, což vlastně bychom krásně, Jaruško, mohli spojit i s pozvánkou, protože 5. září, což je zítra v sobotu, od 9 hodin proběhne samotná prezentace závodníků právě na braný závod seniorů a vnoučat, od 10 hodin potom samotný závod a start závodu kolem sportovního areálu SK Jihlava, okružní 2, to je to místo, kde byste rozhodně zítra neměli chybět. Trasa závodu je zhruba v délce nějakých 3 kilometrů, což je sympatické, poběží se lesoparkem Hajlos, je tam velká spousta disciplín, střelba ze vzduchovky, hod granátem, zdravověda, pravidla besipu a další a další. Co to, co na tom je nejpozitivnější, tahle akce se i v případě, že bude pršet, bude konat, nebojte se nic. Akorát, jak mi bylo řečeno, kdyby náhodou pršelo, tak v té sportovní hale nebudeme házet granátem a střílet ze vzduchovky, ale to je snad pochopitelné. Navíc od 11 hodin tam budeme i my, Český rozhlas Vysočina, budeme pro vás živě vysílat. Ale abych to nezakecela, tahle písnička je od Jarušky pro všechny, co se zítra chystají ke sportovní hale SK Jihlava a poběží s námi braný závod seniorů a jejich vnoučat.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu pokračujeme, na telefonu už máme pana Milana. Milane, přeji vám hezké odpoledne.
2: Děkuji vám, že jste mě vzala a já jsem strašně rád, protože včera moje kamarádka oslavila 17 roků obrácených. Mm-hmm. No a takže já jí chci popřát do dalšího života hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. A ať ještě zatančí ona, to byla, bych řekl, královna tance v letech ještě dřív, mm-hmm, kdysi. Takže hodně zdraví a štěstí, to ti přeju. Mějte se moc hezky.
1: Vy taky a pro královnu tanečního parketu posíláme písničku, ano, kterou jste vybral, to pojďme říct.
2: A ano, bude to od Karolka Konarik.
1: Ano, ano.
2: Víte, jak jsem
1: Život je boj, písnička, která je připravená. Je nádherná písnička, kterou jste vybral.
2: Děkuji vám.
1: My vám moc děkujeme za krásnou písničku. Opatrujte se a brzy zase naslyšenou. Hezký den.
2: Díky, na shledanou.

0: gazík a život je boj.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: V písničkách pro Vysočinou teď zdravíme posluchače Ludvíka, zdravíme do Salavic. Krásné odpoledne přejeme.
2: Já vám taky, paní Helenko, a všem posluchačem tohle skvělého pořadu. A já bych chtěl dneska hrozně moc poděkovat. Dostal jsem dneska krásný lístek od paní Blanky z Třebíče, která mi děkuje za to, že se starám o opuštěné kočky. Ano. Tak mi to udělalo hroznou radost a já bych k tomuhle tématu můžu pár slov k tomu.
0: No určitě, Helenko. Já jsem milovnice koček, takže za mě ano.
2: já mám kočky celý život, se o ně starám, ale nikdy jsem neměl kočku sutulku. Vždycky ke mně ty kočičky přišly sami. Až kolikrát o tím přemýšlím, jak ty zvířátka vědí, kam mají, kdo se o ně postará. Mm-hmm. A mám takovou perličku, jeden rok, to už je strašně dlouho, jsem jich dokonce sešlo 17, představte si.
0: Dokonce 17, tak to
2: a
0: už je.
2: Když člověk chce, tak všecko zvládne. Mm-hmm. Tenkrát jsem teda kupoval granule po 10 kilech, ale nejkrásnější na tím bylo, že ty kočky mě milovaly, že když jsem šel ráno o 5:30 na vlak do práce, tak všech 17 koček vyšlo doprovodit. To byl průvod, kam se hrali 1. máj. Škoda, že to tenkrát někdo nevyfotil nebo nenatočil.
0: No to tedy. No a kolik jich máte teď, Ludvíku?
2: Teď mám 3. Teď mám kocourka, který přišel v loni, byl strašně zběrovaný, vyděšený, asi ho někdo vyhodil z auta, až vůbec nevěděl, kde je. A dneska už je z něho pořádný macek, akorát, že se s ním pořád musím zlobit, protože on je mi vděčný a furt ho mám pod nohama, já mám strach, že se o něj přerazím. Já jsem tak, jak jsem nemocný, tak se furt potom takhle, jak nalitej, ještě znám kocoura pořád pod nohama. Teď mám kočičku a přivedla si, mám jí 10 let asi a to si přivedla prvně koťátko. Jedno jediný, ale nádherný, teda je to takovej pokušitel, že mám teda jako s tím zábavu velikánskou, že se s tím bavím, jak to kotě dokáže vyvádět kopičiny všelijaký.
0: Takže máte teď velkou radost. Doma, v domácnosti.
2: Takže ještě jednou, paní Blance, hrozně moc děkuju a písnička poletí pro všechny ty moje kamarády z té naší regionální party a pro všechny lidi, kterým nikdo nedá zahrát a pro všechny lidi, kteří jsou smutní, aby smutní nebyli. Písničku jsem vybral od Marcely Králové, Láska k nám přilétá. Je to v originále od Miliny Matěje, ta se jmenuje Amour Defendi, my si dneska dáme v češtině.
0: Výborně, krásná volba. Ludvíku, děkujeme za tuhle krásnou písničku i za to, že se staráte o kočky. Mějte se krásně a naslyšenou. Hezký den.
2: Taky vám přeju hezký den a všem posluchačům. Nashledanou.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17.

0: něco jiného.
1: A co budeme, a pro koho to budeme hrát? To je možná úplně to nejdůležitější. Co si zahrajeme?
0: No, to je právě ono. Já jsem chtěl zahrát celý tí naší regionální partě a vůbec všem posluchačům, a že je dneska hezký počasí, tak si to užijte. Užijte si všichni víkend a někdy zase naslyšenou. A já děkuju za zahrání.
1: Tak jdeme na to, jdeme zahrát písničku. Našla jsem tady něco od Patricie Janečkové. Uvidíme, jak to bude znít. Doufám, že to bude v pořádku. Jirko, děkujeme moc, mějte se krásně a naslyšenou.
0: Vám taky děkuju a naslyšenou.

0: Zmučení, že jsem i já překvapená, co, že jsem vám to pustila. Ano, dali jsme si trošičku opery, sama jsem koukala, ale i to je hudba, i to je krásná muzika, která nám může zpříjemnit páteční odpoledne. No, teď trošičku se vrátíme na tu správnou vlnu, čekají nás Europe. Dobrý den, prosím vás o oblíbenou píseň The Final Countdown naší Rozálky k jejímu dnešnímu svátku. Anička, maminka a tatínek, ti přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, taky lásky a ať tě škola baví a celý rok si užíváš v plném zdraví. Také boží požehnání, posíláme ti velkou pusu, děkujeme za zahrání a zdravíme všechny posluchače Vysočiny, Jirka z Chaloupek. Jirko, my taky moc zdravíme do Chaloupek a Rozálce přejeme jen a jen to nejlepší. A posíláme tu písničku, jak jsme slíbili.
1: Písničky pro Vysočinu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračujeme v pátečních písničkách pro Vysočinu. Je tady další písničkové přání. Krásný den, prosím o zahrání písničky Září od Svěráka a Uhlíře pro Rozálku Jedličkovou k dnešnímu svátku. Milá Rozálko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, lásky, božího požehnání ve škole, samé jedničky, hodné spolužáky a mnoho radosti v novém školním roce. To ti přeje celá rodina. Tak mi posíláme krásnou písničku Září.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání a dneska je to teda velká zkouška. Na telefonu Vítek Střebíček, který má další písničkové přání. Vítě, moc zdravíme, krásný den, co budeme hrát a pro koho?
1: No, krásný den, písničku chci, kterou jsme vybrali spolu.
0: Ano.
1: A bude to pro manželku určitě, pro maminku, tady pro naši Bětušku, která za mnou přišla.
0: Výborně.
1: A pro všechny lidi, které nedá nikdo zahrát, pak by to bylo pro Svobodovi do Předína, no pro Kvajzerovi do Opatova a pro Slávinku do Třebíče samozřejmě taky.
0: Nezapomněli jsme na nikoho?
1: Já doufám, že ne.
0: Dobře.
1: A pro vás taky.
0: No tak, ne, to jsem se jako nechtěla připomínat, ale...
1: Ne, v pořádku, všechno v pořádku.
0: Ne, moc děkujeme, krásná písnička. Budeme spolu od Jiřího Štědroně a Evičky Hruškové. Posíláme ji pro vás a pro všechny, co jste vyjmenoval. Mějte se krásně a zdravíme do Třebíče, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na ně.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Jdeme splnit poslední písničkové přání pátečního odpoledního vysílání v rámci Písniček pro Vysočinu. Prosím, zahrajte skladbu Chci tě mít pro moji milovanou Janičku. Jsem moc rád, že tě mám a těším se na náš společný víkend. Jarda. No tak Jardo, tady je písnička od Jirky Korna, kterou jste vybral. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí i Hela Dvořáková. Přeji vám hezký víkend a zítra po 11. hodině se potkáme na braném závodu seniorů a jejich vnoučat v Jihlavě u haly SK. Tak si to rozhodně nenechte ujít, bude to stát za to. Tak naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Havlíčkova Borová si připomene 170 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Odpoledne bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Jako příklad uvedl Německo.
3: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
3: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: 170 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského si připomenou v Havlíčkově Borové. Tradiční Havlíčkovy slavnosti začínají dnes a potrvají po celý týden. Městy si pořádá už od 19. století a také letos nabídnou několikadenní program pro děti i dospělé.
6: Slavnosti začínají v 6 hodin večer besedou o díle Karla Havlíčka Borovského. V sobotu bude hlavním bodem programu křest knihy Havlíčková Borová včera a dnes a položení věnce k pomníku spisovatele. Návštěvníci se mohou těšit také na loutkové představení, výstavu anebo večerní posvícenskou zábavu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet. Počet na příští rok.
2: Sport.
1: Baseballisté Třebíče rozehrají třetí sérii nadstavby o extraligu proti pražskému Sabatu. Nuclears potřebují po neúspěchu s tempem Praha zabrat. Ze 6 účastníků nadstavby si totiž účast v nejvyšší soutěži pro příští sezonu zajistí jen 4 nejlepší. Sabat přitom skončil v základní části extraligy poslední. V nadstavbě má ale stejně výhry jako Třebíč. První dva zápasy se hrají dnes od 19 hodin, další pak v sobotu na Třebíčské Hvězdě a v neděli v Praze.
2: Počasí.
1: Nový Rychnov hlásí 23 stupňů, Jihlava a Náměšť nad Oslavou 25. Odpoledne čekáme od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku počítejte s uzavřenou silnicí 344 v úseku Libice nad Doubravou Jeníkovec. Objízdná trasa je vyznačena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den, Patriku. Jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
7: to ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
8: No.
7: Nechávám vyvětrat jenom.
8: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
7: Ano, jen ho řekněte.
8: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
7: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchyní, to víte?
8: Ne.
7: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň. Tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nechty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny.
0: Aha.
2: A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové každému lůžku.
0: Měla spolejou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo broušit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, u palce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě,
2: není,
0: jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách, na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově. Chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že ano, je ležící, tak tam bude, ano, celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit, aha, mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset, ano, udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Tak to zkuste takto.
1: Zkuste.
0: A držíme palce, doslova, i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám váš pořád a, ano, bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuvdeo se to jmenuje, bo Balea. Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení
1: jste se?
3: No tak to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme,
1: já
0: tomu ale je
1: rozumím.
0: Třeba si přečíst, co v tom obsahuje je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, ach, a tady to je pudr. A toto je transpirant, anti.
1: Jo, antiperspirant. To znamená,
3: a
1: je to
3: vám,
1: něco...
3: Že to nepomáhá, že no, to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle, to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ano, ale asi s těmi my plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.

0: brali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala ano. bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
1: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejdanovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopečska. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě ne, ne,

0: chytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
2: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: No to oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě to je léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
2: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tříletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrce, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
2: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak by se toho nezbavila. No.
2: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
2: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček. Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařito. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horkej nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protivář, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
2: Dobře.
1: Ale děkujeme.
2: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy
1: no,
0: konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku, odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTube kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdalovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nižší úroda brambor bude znamenat i méně škrobu. Okolí kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou se promění. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Odpoledne bude převážně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. S menší produkcí bramborového škrobu letos počítají tuzemští výrobci. Kampaň už zahájili například pelhřimovské škrobárny. Zatímco loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Úzce to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho, vysvětluje ředitel výzkumného ústavu bramborářského Jan Čepl.
2: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
0: Zanedbané okolí kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou se má proměnit na symbolický odraz krajiny Žďárských vrchů. Novou podobu architektonického návrhu přiblíží autoři příští úterý na veřejném setkání. Prostranství trpí sousedstvím dvou silnic první třídy a je dlouhodobě zanedbané. Přibydou nové stromy, keře i malá jezírka. Podle ředitelky Žďárské kultury Tamary Peckové vznikne prostor pro nové akce, především v létě.
3: Znamená to prostor pro další kreativitu a vymýšlení dalších akcí, které by se kolem kulturáků mohly dít a teď nemůžou, protože to tam není pěkné. Takže my se moc těšíme, že budeme mít prostor, kde budeme moct dělat akce. Vepředu to teď moc nepřipadá v úvahu a myslím si, že po té rekonstrukci to se úplně nabízí.
0: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
0: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině, získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice.
1: Sport.
0: České basketbalistky dnes vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně je čekají od 20 hodin a 15 minut Italky. Ve skupině mají ještě Čínu a Spojené státy. Dál postoupí 3 ze 4.
1: Počasí.
0: Černovice hlásí 23 stupňů, Telč a Velké Meziříčí 26. Odpoledne čekáme od jeho západu postupně převážně polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Foukat bude mírný vítr západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Prahu počítejte s omezením před Velkým Meziříčím. Mezi kilometry 154 a 141 silničáři kvůli úklidu vozovky postupně blokují odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tady pátek 4. září a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Po prvním školním týdnu v novém školním roce je tady první víkend a ve Větrném Jeníkově dnes začíná tradiční pouť. Během ní můžete vidět historickou módní prohlídku nebo navštívit místní zámek, který nebývá běžně otevřený. My vás pozveme už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní předvíkendová pozvánka bude do větrného Jeníkova, kde se uskuteční tradiční pouť. Pozve nás na ní jeden ze spoluorganizátorů Filip Žižka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Větrno-jeníkovská pouť je zajímavá tím, že kromě tradičních atrakcí mohou posluchači navštívit i historickou módní přehlídku, podívat se na zámek nebo na divadelní představení. Čím začínáte?
1: Ode dneška 4.9. budou na městečku připravené pouťové atrakce. Od 20.00 vystoupí kapela Rozvalený diferák, a to v zámeckém parku Tup už od 19 hodin. V sobotu pak 5.9. program otevírá už od 10 hodin fotbalové utkání našeho dorostu, to je Větrný Jeníkov versus Habry Lučice, a to na fotbalovém hřišti. O 14.30 a 15.30, tedy ve dvou časech, je připravena na nádvoří historická módní přehlídka. V zámeckém parku pak od 15 hodin vystoupí taneční skupina Cheers a na fotbalovém hřišti se ve stejný čas uskuteční sranda match Stará garda Jeníkov versus Mladé pušky Jeníkov. Nesmíme zapomenout na divadlo Kozlík, který se odehraje ve 16.00 na nádvoří.
0: Ve Větrném Jeníkově nebývá zcela běžně přístupný místní zámek, ale právě během pouti to bude jinak. Co jste tedy připravili na neděli?
1: V neděli bychom vás chtěli pozvat pak na tradiční jarmark, který se uskuteční na zámeckém nádvoří, a od 11 hodin i na prohlídku zámku. Odpoledne se pak v zámeckém parku rozezní dechová hudba v podání Sklenařinky. Od 15.30 zahraje skupina B-band, hrající jazz a swing.
0: Na Větrno-Jeníkovskou pouť nás pozval Filip Žižka. Díky za to a mějte se naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Žďářina Cázovou dnes v Domě dětí a mládeže začíná výstava terarijních zvířat. Podívat se na ní jel i náš regionální stopař Adela Zachová, která nám o této akci řekne víc už za několik minut.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Do Žďáru nad Sázavou můžete zavítat na tradiční výstavu terariních zvířat. Letos je opět ke zhlédnutí v Domě dětí a mládeže. Co všechno na výstavě návštěvníci najdou, to nám prozradí regionální stopař kolegyně Adéla Zachová, která už si výstavu stihla prohlédnout. Adélo, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Tak je tady toho opravdu hodně k vidění. Ta výstava nabízí pohled na zvířata z nejrůznějších částí světa. Takže jsou tu například hadi, ještěrky, želvy, také jsem tu zahlédla mnoho druhů pavouků, takže návštěvníci se mohou těšit jak na druhy zvířat, které už určitě dobře znají, tak i na ta méně obvyklá vzácná zvířata, se kterými se třeba nepotkávají ani běžně v zoologických zahradách.
0: No a jaká zvířata návštěvníky nejvíce lákají?
1: Já jsem byla na prohlídce ve chvíli, kdy tu bylo i mnoho dětí, a takže bych určitě řekla, že u nich vedli hadi, to protože je samozřejmě fascinovala ta jejich délka. No a když budu konkrétní, tak pan chovatel vytáhl i krajtu, která měla takovou žluto-bílou barvu, a děti si vlastně na ní mohly sáhnout, pohladit si ji a nebo i vzít do ruky a pochovat. Takže to bylo takhle pro děti, a za sebe bych asi zmínila, byly tady krásné suchozemské želvy, ať už to byly ty úplně malinkaté, nebo třeba želva pardálí, která je zase naopak poměrně hodně velká, nebo tu jsou i gekončíci. No ale pokud byste se určitě vydali na prohlídku, tak jsou tady milí chovatele, který vám určitě řeknou spoustu informací a nebo zodpoví vaše dotazy.
0: Kdy můžeme výstavu navštívit?
1: Ta výstava začala dnes, potrvá až do neděle 6. září, takže dneska a v sobotu je výstava otevřená od 8 hodin ráno do 8 hodin večer, v neděli poté opět od 8, ale tentokrát pouze do 5 hodin odpoledne. Vše se odehrává v sále Aktiv klubu v Domě dětí a mládeže v Horní ulici.
0: No, my jsme si v našem odpoledním vysílání povídali s regionálním stopařem Adélou Zachovou, která navštívila výstavu terariních zvířat ve Žďáře nad Sázavou. Děkujeme za podrobnosti a naslyšenou.
1: Děkuju, hezké odpoledne.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

Květiny, keříky nebo mladé stromky zkrášlují kříže v okolí Nového Veselí. Kdo zatím stojí, to zjistíme v dnešním příběhu z Vysočiny ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina hned po písničce. What is

0: Máme krátce po půl třetí a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Když necháte nějaké místo zarůstat a nestaráte se o něj, přitáhne další nepořádek. A naopak, když místo zkrášlíte, najednou se ho ujme někdo další a zůstane upravené. Toho si všiml farář Jan Peňáz z Nového Veselí, když už před desítkami let začal upravovat prostory kolem křížů rozmístěných v krajině. K jeho 75. narozeninám letos v létě vyšla knížka, která tyto kříže a drobné církevní stavby na Novoveselsku a Bohdalovsku mapuje. No a my jsme se s ním na některé byli podívat.
2: Na křižovatce Matějov újezd s panem farářem Janem Peňázem z Nového Veselí. Jsme tu hlavně kvůli tomu křížku.
3: To už mě napadlo, když jsem byl na prvním místě v Moutnicích u Brna, to už je 40 let. Tam byly krásný kříže a kolem bylo křoví. Tak jsem si říkal, to by chtělo trošku skulturnit, aby to křovisko nebo nějaké ty kopřivy nepřitahovaly někoho ještě tam nějaký odpadek přidat. Tak ministranty ještě to vzpomínají po letech, jsme jezdili a trošku to očistili. Někdy jsem tam taky dal nějaké stromky, tak jsme to pak ještě jezdili zalívat. No a tak mě to vlastně provázelo po celý kněžský život. Pak jsem přišel sem před 9 roky do Nového Veselí. Taky jsem viděl jeden kříž na louce, kolem něj maliní a kopřivy, tak jsem to očistil.
2: Funguje to tak, že když se to zkulturní a zkrásní, tak se o to najednou začne někdo starat.
3: Přesně a je to navíc i biblický cit, že propast volá po propasti. Čili smetí, zmatky, nepořádek přivolává další nepořádek a skutečně se plní i v dobrém slova smyslu tento citát, když se udělá trošku pořádek, občas se někdo přidá a pokračuje v tom, nebo to ještě dotáhne.
2: Dokazuje to i kříž na svahu nad Matějovem, kam jsme se přesunuli.
3: Když jsem sem přišel, tato lípa byla zarostlá těmi výhonky, takový křoví tady bylo. Tak jsem to všechno ořezal a pak jsem zjistil, že tam byla ta keška schovaná, taky tam do posud a jenom takhle zakrytá kamenem. Jo.
2: Vy jste ji tak trošku odhalil.
3: Odhalil, no. A pak už pokračovali. Dali sem lípu novou, místo toho pařezu, a potom zemřela v domově důchodců poslední dědička těchto polí, tak její rodina sem dali její památku. Je to paní Ružičková, tak jsem dal taky dali Ružičku, jo. Ale kříž je chlubnův z roku 1819.
2: Je to tady v tom kříži, tenhle to počet. Je to nějaká tradice vždycky dát z každé strany jednu lípu?
3: Jo, jo, symetrie. Dva stromy, když 4 stromy, bylo to vyvážené, rovnová.
2: A díky vaší péči o křížky vznikla dokonce knížka Příběhy vepsané do krajiny. Kapličky Boží muka, kříže a smírčí kameny na Novoveselsku a Bohdalovsku.
3: To jsou ty moje farnosti. To je okruh, který mám v té duchovní správě, jak se říká. Jich tam dal 112.
2: 112 těch míst. U každého kříže je fotka a taky je popsaná jeho historie.
3: Je to týmová práce, fotografie. Tak do toho se pustila paní učitelka Jurková a ten text do toho se pustila veselská kronikářka paní Marcela Benceledesová, která trošku je zvyklá na ty různé gruntovní knihy a sčítací archy a takové různé ty seznamy. Stručné dějiny každého kříže. Ten kříž v krajině, který ještě zkrášluje a zase ta krajina ho doplňuje, je ta krása toho stvoření.
2: Z Matějova a Nového Veselí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Can't buy-

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Počasí. Jak bude o víkendu, to probereme s meteorologem Petrem Minstrem. Já vás vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Začneme ale tím, jak je teď aktuálně. Zatím to vypadá na, skoro bych řekl, stále ještě letní den.
1: Určitě ano, dokonce se ještě otepluje a také tím, jak ubývá oblačnost a zmenšuje se hlavně v té jižní polovině teď, tak ty teploty jsou poměrně vysoko, mezi 26 a 29 stupni, v Dukovanech dokonce 29,9, tam svítilo tedy nejdéle. K tomu ale pofukuje od západu vítr slabý až mírný, no a právě ta oblačnost bude dále ubývat, v těch následujících odpoledních hodinách už to bude polojasno, postupně i skoro jasno.
0: No a v noci na zítřek očekáváte nějakou změnu?

0: která ovlivní potom sobotní počasí?
1: Ano, bude to změna spíše v ranních hodinách. Z počátku noci bude ještě malá oblačnost, zatahovat se bude až k ránu. V souvislosti se studenou frontou, která od severu bude postupovat a přinese také déšť, tak se potom ochladí právě až v ranních hodinách na ty hodnoty kolem 14-15 stupňů. Nicméně se ten déšť bude docela rychle opět vytrácet směrem na jih, takže už v dopoledních hodinách se bude oblačnost opět protrhávat a zbytek odpoledne bude opět polojasno, večer zase skoro jasno. K tomu bude přes den ale foukat mírný západní vítr něco rychleji než dnes, v průměrech do 25 km za hodinu a nárazy hlavně odpoledne může mít i kolem 55 km za hodinu.
0: Takže sobota bude větrná, vydrží ten vítr potom i v noci na neděli?
1: Ještě bude samozřejmě slábnout a v neděli bude pofukovat také, i když trochu méně, ale teď jsem si uvědomil, že jsem zapomněl říct teploty na sobotu, protože tam jde poznat právě to ochlazení oproti dnešním 29 stupňům. Zítra to bude v maximech 20 až 23 stupňů. V neděli to budou hodnoty podobné, také jenom těsně kolem 20 stupňů. Nicméně oblačnost bude malá během celého dne.
0: No a dostáváme se tedy k té neděli, jak nočnímu počasí, nedělnímu ránu a přes den bude taky chladno, jak v sobotu.
1: Tak chladno bude v neděli hlavně ráno, tam ty teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, odpoledne to bude tedy kolem těch 20, oblačnost ta bude buď to průsvitná, nebo jenom drobná kupovitá, mohou se už také objevit mlhy po ránu, no a ten severozápadní vítr, ten se bude měnit až potom na příští týden, to znamená od pondělí, úterý, kdy se změní na teplejší jižní, jihovýchodní a ty teploty půjdou zase nahoru.
0: Počasí na víkend nám předpověděl Petr Minstr. Děkujeme, mějte se hezky a i vám hezký víkend.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mají nebo nemají velbloudi ve svých hrbech vodu? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Hanna Hegerová a Petr Habka ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a Levandulová. My vás už za malou chvíli pozveme na branný závod seniorů, tak si na to v našem vysílání počkejte. Teď vás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Zítra mezi 11. a 12. hodinou budeme na Českém rozhlase Vysočina vysílat živě, a to z branného závodu seniorů, který se koná v Jihlavě ve sportovním areálu v Okružní ulici. Poběží se tam závod 3-kilometrový lesoparkem Hajlos, ale bude se například taky střílet ze vzduchovky, házet granátem, čeká vás tam taky zkouška ze zdravovědy, z pravidla silničního provozu nebo z pravidel silničního provozu. No a nehodnotí se to, kdo bude v cíli nejrychlejší, ale kdo získá nejvíce bodů. Takže klidně můžete vyrazit, i pokud na tom s kondicí nejste právě nejlépe, jinak se bude závod konat za každého počasí, takže se ani deště bát nemusíte. Zve vás Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: 15 hodin. Český rozhlas Vysočina. Zprávy. Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Havlíčkova Borová si připomene 170 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Fotbalisté Jihlavy se ve druhé lize pokusí ukončit sérii dvou porážek. Zítra očekáváme nad ránem déšť a následně protrhávání oblačnosti a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Jako příklad uvedl Německo.
3: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
3: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: 170 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského si připomenou v Havlíčkově Borové. Tradiční Havlíčkovy slavnosti začínají dnes a potrvají po celý týden. Město si pořádá už od 19. století a také letos nabídnou několika denní program pro děti i dospělé.
6: Slavnosti začínají v 6 hodin večer besedou o díle Karla Havlíčka Borovského. V sobotu bude hlavním bodem programu křest knihy Havlíčková Borová včera a dnes a položení věnce k pomníku spisovatele. Návštěvníci se mohou těšit také na loutkové představení, výstavu anebo večerní posvícenskou zábavu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů, informuje o tom stanice BBC. Jsou ostrovy v jižním Atlantském oceánu, má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy, které nazývá Malvíny, nárokuje. Londýn to odmítá. Sport. Fotbalisté Jihlavy dnes přivítají v 7. kole šance Národní ligy nováčka z České Lípy. Vysočina po porážkách s Táborskem a Duklou Praha klesla na 10. místo tabulky.
7: Jihlava se s Českou Lípou utká vůbec poprvé v historii. Arsenal se druhé nejvyšší soutěže vrátil po 27 letech a jako nováček zatím získal 8 bodů, tedy o jeden víc než Vysočina. Navíc vyhrál poslední dva zápasy proti rezervě Baníku Ostrava a Vlašimi. Jihlava naopak čeká na druhé domácí vítězství v sezóně. Zatím na svém stadionu porazila jen Žižkov. Utkání mezi Jihlavou a Českou Lípou začne v 18 hodin. Lukáš Antoš, Český rozhlas.
2: Počasí. Většinu noci bude skoro jasno až polojasno, později začne od severu přibývat oblačnost a do rána se rozšíří na většinu území přehánky a déšť. Nejnižší teploty klesnou k 16 až 13 stupňům. Zítra čekáme postupně protrhávání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty čekáme mezi 20 až 23 stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku na silnici 360 mezi obcemi Křižanov a Pikárec havarovala u rybníku silnice motorka. Na místě zasahují záchranáři, počítejte raději se zdržením.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. No, za chvilku tady budou Vánoce, už jste slyšeli tuto větu, pokud ne, tak jste ji teď slyšeli poprvé. No a my se k ním brzy vrátíme, konkrétně k těm v roce 1994, kdy Václava Havla a jeho ženu Olgu zpovídala rozhlasová moderátorka Zuzana Burešová. Počkejte si na poslední díl našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.

0: pro zdraví.
1: Občas slýcháme, že by se to s léky na bolest nemělo přehánět, ale od toho přece jsou, ne? Nebo co mají lidé dělat, když je něco dlouhodobě bolí?
2: Ty léky jsou opravdu od toho a opravdu pomáhají. Jenže každý lék může mít vedlejší nežádoucí účinky a zrovna u léku na bolest, mluvím o takzvaných nesteroidních antiflogistikách, se zároveň ví, že působí negativně na trávicí trakt. Působí bolesti žaludku, narušení žaludeční sliznice a mohou podpořit vznik žaludečního vředu. Tomu by bylo dobré předejít tak, že léky na bolest budeme používat v co nejmenší dávce a co nejkratší dobu. Dlouhodobou bolest je samozřejmě potřeba řešit, můžeme použít masti a krémy na bolavé místo, s pomocí lékařů se snažit odstranit příčinu a někdy můžou pomoci antidepresiva nebo psycholog, protože vnímání bolesti často souvisí s psychikou.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ladíte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vánoce s Václavem a Olgou Havlovými i poslední hovory v Lánech. U obojího byla rozhlasová moderátorka Zuzana Burešová. Co si z natáčení s Václavem Havlem odnesla, na jak se první porevoluční prezident s moderátory hovorů po letech spolupráce rozloučil? My pro vás máme poslední díl našeho seriálu, který se jmenuje Svět podle Havla očima tazatelů.
1: On nedával najevo, že je něco víc, že je prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
2: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého Purpura.
3: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
2: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
4: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
3: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Burešovou.
1: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla z Lán nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám tu zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
3: Poslední hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
2: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá, či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této země kupředu.
3: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
1: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás o něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
2: Děkuji vám všem, nashledanou.
3: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Český rozhlas. Snad jsem si...

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, máme krátce po půl čtvrté. No a taky máme za sebou první školní týden, i když ještě ne úplně celý. Dnes uslyšíte o tom, jak se dříve obce snažily, aby právě u nich byla škola. Dokonce i na místo hospody mohla vzniknout budova určená ke vzdělávání. Je tady Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Jak těžké to kdysi také mohlo býti se školní docházkou. Cituji z obecní kroniky. V roce 1888 byla v obci zřízena obecná dvoutřídní škola. Myšlenka míti školu v obci sahá dle podání dodávna. Jisto jest, že před 65 roky docházel v zimě do obce učitel z vedlejší vsi přes půl hodiny vzdálené pěšky, a to do čísla 2, kde mládež cvičil. Všimněte si, nikoliv vyučoval, ale mládež cvičil. Touha ale míti skutečnou školu v obci zajímala všechny občany stále, a když roku 1878 prodala se obecní hospoda, stálo to boje v obci. Neb se chtělo, aby stavení toto číslo 65 školou se stalo a za tím účelem, aby se přiměřené kroky učinily. Byly také oprávněné stesky na to, že v obci zdejší k 80 číslům čítající škola není, kdežto vedle v obci 40 čísel mající škola trojitřídní již jest a dále rozšiřovati se bude. A krom toho, ta zlá a neschůdná cesta v podzim, zimě a jaru a v létě po dešti. Cesta tak smutná, opuštěná a neschůdná a přes půl hodiny trvající unavovala dítky malé nesmírně. Větším pak byla příležitostí ku nekázni té největší. Když nekázeň tato v obci vždy víc a více rozmáhala, učiněny byly kroky, aby zřízena byla škola v obci zdejší. Konečně pak přece po mnohých komisích, dotazech a odpovědích ze strany dotyčných úřadů a obce zdejší povolila veleslavná C.A.K. Zemská školní rada vynesením ze dne 31. března 1886 v zásadě školu zřídití. Poněvadž ovšem budova školní zde scházela, najaty jsou dvě světnice v čísle 8 od pana Hály, v nich se vyučovati bude. Nábytek školní nejnutnější opatřen a světnice v čísle 8 na učebny přeměněny. Byt pro učitele řídícího najat v čísle 5, a to světnice k jihu. Pro podučitele najat byt v čísle 47, a to světnice k východu. Nebejvávalo jednoduché zařídit to, aby děti nemusely ráno chodit několik kilometrů do školy a zpátky zas šlapat stejné kilometry domů. Když to srovnám s dnešním vožením dětí do školy autem, a to třeba jenom pár stovek metrů, tak se pak nedivme, že jsme tak schoulostivělí. No a příště v pondělí o školních sešitech. Bejvával.

0: Kýfor. Manžel říká manželce, tak podívej, tak už se konečně nebudeme muset vláčet na chatu těmi předspanými vlaky, hádat se s lidmi, stát na jedné noze. No nepovídej, ty si koupil auto. Ne, ne, prodal jsem chatu.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Vysočina vám zpívá Iveta Bartošová. Už tento víkend, konkrétně v neděli, se v Jihlavě můžete pořádně proběhnout. To v rámci jihlavského půlmaratonu, který se poběží v areálu Českého mlýna v Jihlavě, a to v čase mezi 9. až 16. hodinou. Hlavní start půlmaratonu je naplánovaný na pravé poledne, tedy na 12. a můžete buď běžet samostatně, a pokud si netroufnete, tak klidně i ve štafetě ve dvojicích. Jedná se už o 11. ročník závodu, který pomáhá pod záštitou projektu Poběžíme pro Nikču.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Umíte kremrole, plněné trubičky nebo jiné neúplně snadné sladkosti? Pak vás možná zaujme recept na typickou italskou dobrotu kanoli. Plněných trubiček s pistáciovými oříšky na konci si ve většině italských cukráren určitě všimnete. Přicházejí ze Sicílie, ale pochutnat si na nich můžete i u nás.
2: Plněné trubičky kanoli s pistáciovými oříšky, které zdobí jejich konce, pocházejí ze Sicílie. V domovské Sicílii je k vidění nejvíce druhů a přepestré možnosti náplní a kombinací. Křehké těsto je vždy smažené a vnitřek se plní rikotovým krémem se špetkou svěží chuti citrusu nebo krémem s jahodami s chutí limončela, s čokoládou a mnoha dalšími variantami. My jsme si dali kanoli s čokoládovým krémem. Těsto zaděláme z 15 dek hladké mouky, lžíce krupicového cukru, lžičky jedlé sody a lžičky kaká, z půl lžičky z kořice a špetky soli. To všechno promícháme v míse. Přidáme 30 gramů másla, jeden žloutek a půl deci sicilského vína Marsala. Pokud není po ruce, stačí prostě suché bílé víno. Vypracujeme těsto a necháme odpočinout v lednici nejméně pár hodin. Pak je rozválíme a vykrájíme kolečka asi 11 cm v průměru. Ta omotáme kolem formy na trubičky a s bílým bílkem slepíme volné konce. Trubičky smažíme ve fritéze nebo ve vysoké vrstvě řepkového oleje v teplotě 180 stupňů necelou minutu. Trubičky pak stáhneme z kovové formy, necháme vychladit a nakonec plníme. Krém vyrobíme z 250 gramů vyšlehané rikoty a 100 gramů maskarpone. Pak vmícháme lžíci až dvě cukru a lžíci kaká. Zdobícím sáčkem naplníme kanoli, konce omočíme v nasekaných pistácích a zasypeme moučkovým cukrem. Je s tím troška práce, ale výsledek stojí za to. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: řidiči. Začal nám školní rok, dávejte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Návštěvnost památek na Vysočině meziročně klesla. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Zítra očekáváme nad ránem déšť a následně protrhávání oblačnosti a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky plánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
4: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
3: Na státní památky na Vysočině letos o prázdninách dorazilo přes 65 tisíc lidí. Je to zhruba o 2000 méně než loni. Nejnavštěvovanější památkou byl tradičně zámek v Telči. Od začátku července do konce srpna jej navštívilo asi 29,5 tisíce lidí.
5: Největší nárůst návštěvnosti zaznamenal zámek v Náměšti nad Oslavou, kam o prázdninách přišlo přes 7 tisíc lidí. Meziročně je to téměř o 1200 návštěvníků více. Na loňských číslech se drží hrad Lipnice, který o prázdninách navštívilo téměř 16 tisíc lidí, anebo zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
6: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Reichla obrátí se žádostí o spis na soudy.
7: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
6: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
8: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
6: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Sport.
3: České basketbalistky dnes vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně čekají od 20 hodin a 15 minut Italky. Ve skupině mají ještě Čínu a Spojené státy. Dál postoupí 3 ze 4 týmů.
2: Počasí.
3: Většinu noci bude skoro jasno až polojasno, později začne od severu přibývat oblačnost a do rána se rozšíří na většinu území přehánky a déšť. Nejnižší teploty klesnou k 16 až 13 stupňům. Zítra čekáme postupně protrhávání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty čekáme mezi 20 až 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Žďársku na silnici 360 mezi obcemi Křižanov a Pikárec havarovala u rybníku silnice motorka. Dejte tam pozor a počítejte raději se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Humoriáda. Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
10: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďtej. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Co patvar?
2: Hnusný patvar. Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne, koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule.
2: Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak splošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak živého
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle.
3: Tohle je blbost, víte.
2: Co je blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mě taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Par, jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra.
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: Ne. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci potom
2: kritizovat. Dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v roku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No, ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo tak, vlastně, takový malý Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Protože tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy? Mládí.
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i že jsme nějaké představení tam odehráli, takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický úzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šačkem a mám je podepsaný.
2: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
3: Ale sice už to je asi 50 let.
2: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu. Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
2: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
6: Dobrý den.
5: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
2: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39, tam mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je Gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme, rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná z žen.
0: Tohle nepřežiju, týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne.
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně, na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
7: To je, si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě, protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. Nebo to je, není to uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: a čím dál
7: lepší.
8: Učí, ano, ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil,
8: jo,
7: a tam pošlu svůj hlas?
8: Mě je kolik je, že jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Posled.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přehozdíla jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl, a já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. Děkuji. My děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty a vyšla by se pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on. Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnou docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla Samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadlech.
1: Do konce života.
3: Prostě do konce života.
1: Jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s jejím Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí

0: se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
2: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: vlastně mi voní dým.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Velcí dodavatelé energií se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Část svatováclavské pouti ve Světlé se přestěhuje. Vodní slalomář Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. Zítra očekáváme nad ránem déšť a následně protrhávání oblačnosti a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Tento ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi USA a Iránem. Pokud však vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
2: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
1: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Letošní svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou mění místo konání. Všechny těžší atrakce budou letos nově v lokalitě Pěšinky v areálu bývalého bazénu. Menší stánky pak zůstanou v zámeckém parku, kde se pouť konala v minulých letech. Důvody vysvětluje mluvčí radnice ve Světlé Blanka Sedláková.
3: Asi tím hlavním důvodem je, že musíme respektovat ochranu zámeckého parku. Není vhodné, aby tam vyjížděla těžká technika a stály tam těžké atrakce.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví podle ruské agentury TAS tento víkend Moskvu a potom i Kyjev. Washington ani Kreml zprávu nepotvrdili. Podle agentury Reuters se o datu návštěvy stále jedná. Američtí vyslanci, kteří se snaží vyjednat řešení konfliktu, byli v Moskvě už několikrát. Naposledy se tam v lednu setkali i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Do Kyjeva zatím nezavítali. Návštěva ukrajinského hlavního města se plánuje v období, kdy na něj Rusko stupňuje raketové útoky. Sport. Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vers-sur-Marne a zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
4: To Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
1: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl. Baseballisté Třebíče rozehrají třetí sérii nadstavby o extraligu proti pražskému Sabatu. Nuclears potřebují po neúspěchu s tempem Praha zabrat. Ze šesti účastníků nadstavby si totiž účast nejvyšší soutěži pro příští sezonu zajistí jen čtyři nejlepší. Sabat přitom skončil v základní části extraligy poslední. V nadstavbě má ale stejně výher jako Třebíč. První dva zápasy se hrají dnes od 19 hodin, další pak v sobotu na Třebíč Havlíčské hvězdě a v neděli v Praze.
0: Počasí.
1: Většinu noci bude skoro jasno až polojasno, později začne od severu přibývat oblačnost a do rána se rozšíří na většinu území přehánky a déšť. Nejnižší teploty klesnou k 16 až 13 stupňům. Zítra čekáme postupně protrhávání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 až 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor na kilometru 77. Je tam odstavené porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina páteční den v kraji. Havlíčkova Borová si letos připomíná významné výročí spojené se svým nejslavnějším rodákem Karlem Havlíčkem Borovským. Od jeho úmrtí letos uplynulo 170 let. Jaké akce jsou na tento víkend připravené, o tom se dozvíte v našem vysílání už za několik minut.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. S menší produkcí bramborového škrobu letos počítají tuzemští výrobci. Kampaň už zahájili například pelhřimovské škrobárny. Zatímco v loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Úzce to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho, vysvětluje ředitel výzkumného ústavu bramborářského Jan Čepl.
2: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo.
1: Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky plánované elektrizaci trati projedou podle Správy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje. Stavební práce by měly začít v roce 2028. Žďár nad Sázavou bude mít svůj vor přes řeku Sázavu. Počítá s tím rozpracovaný vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci okolí kulturního domu. Má ho propojit právě s řekou, ke které přivede cesty. K tématu se vrátíme v reportáži před 17:30. 170 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského si připomínají v Havlíčkově Borové. Tradiční Havlíčkovy slavnosti dnes začaly a potrvají po celý týden. Městy si pořádá už od 19. století a také letos nabídnou několikadenní program pro děti i dospělé. Akci se budeme podrobněji věnovat krátce po skončení tohoto zpravodajského souhrnu. Pokus o krádež měděných trubek se podařilo překazit jihlavským policistům. Trojici mužů zadrželi v areálu bývalé pekárny v Žižkově ulici v Jihlavě. Policejní hlídka je pod hrozbou zbraní zadržela přímo na místě. Všichni tři následně skončili v policejní cele. Fotbalisté Jihlavy přivítají v domácím utkání druhé fotbalové ligy nováčka z České Lípy. Vysočina po porážkách s Táborskem a Duklou Praha klesla na 10. místo tabulky a dnes bude usilovat o teprve druhé domácí vítězství v sezóně. Utkání mezi Jihlavou a Českou Lípou začne v 18 hodin. Tolik zpravodajský souhrn dne a Lukáš Ptáček.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Výročí 170 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského si letos připomíná nejen Vysočina, ale i celá země. Nadcházející víkend bude vzpomínkový přímo v jeho rodišti v Havlíčkově Borové. Připravený je program pro děti, ale i pro dospělé. Návštěvníci se mohou těšit například na divadelní představení, výstavu nebo večerní zábavu. No a více informací nám řekne už redaktorka Magdalena Machová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak prozraď nám, co všechno návštěvníci uvidí a na co se můžou těšit.
1: Slavnosti začínají už dnes, a to v 6 hodin večer. V areálu fary bude beseda s Karolínou Zoe Meixnerovou, která se právě životu a dílu Karla Havlíčka Borovského věnuje. V sobotu pak program pokračuje až od 4 hodin odpoledne. Na své si přijdou hlavně děti, pro které je připravené loutkové představení Král Lávra v podání místního divadelního spolku Jen tak. Od 5 hodin bude otevřená také výstava Směle kupředu, svět Karla Havlíčka, a to v zasedací místnosti Městyse. O 17:30 pak na náměstí začne křest knihy Havlíčková Borová včera a dnes, doplněný položením věnce k pomníku spisovatele. A protože jde zároveň o tradiční borovské slavnosti, tak večer nebude chybět ani už zmíněná posvícenská zábava. Nejprve zahraje dechovka a od 9 večerí pak vystřídají klasické zábavové hity.
0: Slavnosti budou pokračovat ještě v neděli, co čeká návštěvníky v tento den.
1: Tak neděle už bude o něco klidnější. V 9:30 začne v kostele svatého Víta slavnostní mše, kterou doprovodí místní sbor Vitus. Po mši bude následovat komentovaná prohlídka přímo v kostele. No a pokud by někdo z návštěvníků v sobotu nestihl už zmiňovanou výstavu Směle kupředu, tak ji má možnost navštívit i v neděli. Přístupná bude od 11 do 4 hodin odpoledne.
0: No a připomeň ještě, jak je vůbec Karel Havlíček Borovský s Havlíčkovou Borovou spjatý.
1: Tak jak už název napovídá, Karel Havlíček Borovský se v tehdejší Borové v roce 1821 narodil. Jeho rodný dům dodnes stojí přímo v obci a je v něm taky muzeum věnované jeho životu a dílu. Havlíček tam také jako malý chodil do školy. No a tyhle víkendové slavnosti mají v obci dlouholetou tradici. Pořádá je totiž už od 19. století. Ty úplně první se konaly v roce 1862, kdy byl na jeho rodném domě odhalen pamětní reliéf.
0: O tom, jak si Havlíčkova Borová letos připomíná významné výročí spojené se svým nejslavnějším rodákem Karlem Havlíčkem Borovským, jsme v dnešním vydání Dne v kraji mluvili s redaktorkou Magdalenou Machovou. Děkujeme a přejeme hezký víkend.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: pořadu Fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Půl milionu občanů evropských zemí sloužilo za druhé světové války v jednotkách SS. Francouzi, Belgičané, Norové, bosenští muslimové, dokonce i Britové. Co to byli za lidi a proč se přidali k obávaným smrtihlavům? V sobotním díle uslyšíte i o muži, který se stal jejich duchovním otcem.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na Šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Leží na křižovatce dvou silnic, první třída a místní jej označují za mrtvou zónu. Řeči o prostranství ve Žďáře nad Sázavou, v jehož středu stojí kulturní dům. Jeho okolí se nezměnilo dlouhá desetiletí. Trávu a stromy protínají chodníky z rozpraskaného asfaltu a místo, kromě plesů či koncertů, vůbec neláká k návštěvě. Žďár v něm proto chce při plánované úpravě odrazit okolní přírodu a vytáhnout kulturu i ven.
1: Tady dneska je to víceméně průchozí zóna. Nemá tady člověk právě kvůli těm hlavním komunikaci jako příliš důvod zůstávat.
2: Prohlížíme si s vedoucím odboru strategického rozvoje a investic Janem Prokopem.
1: Je to hlavně jako nevyužitý prostor a vlastně ten prostor má ohromný potenciál, který v současné době není vůbec využit.
3: V té koncepci je vytvoření nového terénního valu, zhruba metra půl vysokého od té průjezdové komunikace, tak, aby tady vznikl vnitřní interiérový prostor, chráněný před hlukem, prašností.
2: A jak mi popisuje kalinářský architekt Petr Velička, teď nehostinné prostranství má na sebe otisknout symbolicky krajinu Žďárských vrchů.
3: Takže nejenom ty táhlé kopečky, vysočiny, ale i například rybníky jsou tady třeba symbolizovány pomocí vodního prvku, takové nízké plochy vodní v dlažbě, která zároveň bude nedílnou součástí pro ovlivňování toho mikroklimatu pod těmi stromy, které budou nově vysazeny.
4: No, trošku dožít.
5: Ta zadní část toho kulturního domu bude doplněná ještě květinovými záhony.
2: Proměnu víc zastíněného, klidnějšího zákoutí odhaluje krajinářská architektka Markéta Veličková. Tady se i propojí s řekou. Nové cesty lidi přivedou k voru, na kterém ji můžou přeručkovat.
5: Úplně jednoduchá dřevěná konstrukce, kde bude lano, po kterém vy vlastně přeručkujete na druhou stranu. Je to zároveň i herní prvek, řešili jsme to, jestli to nebude nějakým způsobem kolidovat s vodáky, nebude to kolidovat.
2: A Žďár nad Sázavou se v tomto místě dostane víc do styku s tou Sázavou. Vlastně.
5: Ano, přesně tak. A to je vlastně věc, která si myslím, kterou řeší každý město, že lidi se tak jako opevnili různýma protipovodňovejma zdma, místo toho, aby se to řešilo jiným způsobem.
2: Plány architekti představí třeba budoucím vorařům na setkání v úterý večer uvnitř v kulturním domě. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Krátce po půl šesté posloucháte páteční den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Jaká bude 87. sezóna Horáckého divadla Jihlava a jaké tituly si pro nás připravilo? Tak o nové sezóně nám v dobrém dopoledni vyprávěla dramaturgyně Markéta Špetíková.
1: My se moc těšíme na to, že ta 87. sezóna bude výrazně hudební a začínáme vlastně z ostra. První premiéra nás čeká hnedka příští sobotu. Bude to hudební drama o výjimečné ženě Aně Pamr v režii našeho uměleckého šéfa Michala Zetela. A tady tahle inscenace bude výjimečná v tom, že v ní hostují dva velké sbory, takže ta hudební složka bude opravdu hodně výrazná. Potom pokračujeme a tu inscenaci už vlastně taky připravujeme. Druhá premiéra téhle sezóny bude Bílá velryba v režii Ondry Štefaňáka a tam se myslím můžeme těšit na to, že Ondra Štefaňák se pokouší tu bílou velrybu inscenovat opravdu jako komplexně celý ten román. On se, pokud diváci znají třeba nějakou filmovou adaptaci nebo komiksovou, tak většinou ti autoři sklouzávají k tomu, že vyberou jenom tu napínavou dějovou linku, ale my se můžeme těšit na to, že on ten román opravdu vezme z gruntu a bude to myslím velice zábavné, protože tu námořnickou linku, tu chlapskou linku budou hrát ženy. Potom nás čeká činoherní adaptace Prodané nevěsty. Vrátí se sem Petr Marek a do režijního tandemu si přizval Vojtěcha Maška, kterého diváci mohou znát třeba jako režiséra Arvéda nebo spoluautora komiksu Svatá Barbora. A na to se teda moc těšíme. Ti inscenátoři někde četli, že Karel Sabina měl prohlásit, že kdyby věděl, že Bedřich Smetanov tu hudbu napíše tak dobře, takže i to libretto napíše líp. Takže tady ti dva vlastně i autoři toho textu si dávají za cíl to napsat tak dobře, nebo to přepsat tak dobře, to adaptovat tak dobře, jak by to ten Sabina udělal, kdyby to býval věděl, že ta hudba bude tak dobrá. Potom budeme pokračovat dalším návratem. Vrací se k nám dvojice Dagmara Frčová a Lucie Ferencová, které si vybrali, myslím, velice podstatné, velice aktuální téma. Jejich inscenace se bude jmenovat K čemu mi to bude a budou se věnovat vlastně smyslu a podobě současného školství. Takže na to se taky moc těšíme. A na závěr jsme si pro diváky připravili takovou bombu. Podařilo se nám domluvit práva na muzikál Pretty Woman.
0: Zítra, tedy v sobotu po 11. hodině, vás zveme přímo do centra dění, protože Český rozhlas Vysočina bude živě vysílat z branného závodu seniorů a jejich vnoučat. Z místa se vám přihlásí kolegyně Hela Dvořáková, která vás provede atmosférou závodu a k mikrofonu pozve i jeho účastníky a taky hosty, takže si nás buď poslechněte, anebo vyrazte tady v Jihlavě přímo na tento závod.
2: Den v kraji.

0: Českém rozhlase Vysočina posloucháte páteční den v kraji. Letošní hlavní sezona památek pomalu končí. O prázdninách je na Vysočině navštívilo přes 65 tisíc lidí. Které hrady a zámky táhly nejvíc, to zjišťoval redaktor Milan Soldán. Milane, dobré odpoledne.
1: Krásné páteční odpoledne.
0: Tak jaká tedy byla letošní návštěvnost a dorazilo na památky více lidí než loni?
1: No, nedorazilo. Návštěvnost státních hradů a zámků byla letos na Vysočině nižší, než tomu bylo loni. Za 2 měsíce prázdnin je přišlo navštívit přes 65 tisíc lidí. Oproti loňsku je to tedy asi o 2 000 méně. Vychází to z dat Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který památky na Vysočině spravuje. No, pokles návštěvníků zaznamenal dokonce i zámek v Telči na Jihlavsku, který o letních prázdninách přivítal asi 29,5 tisíce lidí. Oproti minulému roku je to skoro o 10% méně. Přesto podle mluvčí zůstává nejnavštěvovanější státní památkou v kraji. Na vstupném utržilo téměř 4,5 milionu korun.
0: Jak jsou na tom ostatní krajské památky?
1: No tak někam přišlo i víc. Největší skok v návštěvnosti zaznamenala Náměšť nad Oslavou. Renesanční zámek si přijelo prohlédnout přes 7 tisíc lidí. Minulý rok to bylo skoro o pětinu méně. No a zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo hrad Lipnice se pohybují prakticky na loňských číslech, přičemž na Lipnici přišlo o prázdninách téměř 16 tisíc lidí.
0: V srpnu mohli lidé památky navštívit zdarma. Dostanou podobnou možnost i teď na podzim?
1: Dostanou, a to v neděli 27. září, kdy budou vybrané státní památky znovu přístupné zdarma. O dnech volného vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury. Zájem je ale velký a místa na prohlídky bývají rezervovaná dlouho dopředu. Bez volných míst už jsou například zámky právě už ve zmiňovaných Jaroměřicích nad Rokytnou nebo v Náměšti nad Oslavou. Plno je také v Telči, kde zbývají poslední vstupenky jen do zámecké galerie a kapacitu má za plněnou i Lipnice. I tak je ale dobré sledovat rezervační weby Národní památkové ústavu, jestli se náhodou nějaké ty vstupenky neuvolnily.
0: Kolik lidí letos navštívilo památky na Vysočině, to jsme teď probrali s reportérem Milanem Soldánem. Děkujeme za informace a pěkný víkend.
1: Naslyšenou, hezký víkend.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Máme pátek, je před víkendem, vy posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji.
1: Počasí.
0: A určitě vás zajímá, jaký ten víkend první v novém školním roce bude, a to nám řekne aspoň pokud jde o počasí meteorolog Petr Minstr. Já vás zdravím.
2: Dobré odpoledne.
0: Začneme počasím, které bude teď v nejbližších hodinách, tedy večer, v noci, na zítřek a ráno.
2: Tak oblačnost je už teď malá, vydrží to většinu noci, teploty jsou stále ještě vysoko, od 25 na horách až po 30, což bylo tedy maximum v Dukovanech, těch nejnižších hladinách a polohách Vysočiny. Vítr ten ještě stále pofukuje od jeho západu a rozfouká se až v průběhu noci, kdy bude přecházet studená fronta. Od severu se totiž k ránu bude zatahovat a také se od severu přidají srážky. Zároveň s tím, jak bude postupovat v ranních hodinách ta studená fronta, tak bude krátce zesilovat i vítr, změní se na severní. Nicméně ty srážky budou většinou ve formě deště.

0: spíše slabšího, ale trošičku intenzivnější by mohly být na čele té fronty na západě kraje. Ráno očekáváme vlastně docela rychle přechod té studené fronty, to znamená už v průběhu dopoledních hodin bude od severu opět oblačnost i se srážkami ubývat a zbytek dne, tedy odpoledne, bude polojasno, večer i skoro jasno. Teploty ráno budou kolem 14-15 stupňů, no a odpoledne už se projeví to ochlazení v maximech pouze 20 až 23 stupňů. Pořád bude foukat ten západní nebo severozápadní vítr, odpoledne může mít také nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Neděle taky bude ještě taková větrná a spíše chladnější.
0: Větrná bude trošičku méně, ale chladná bude, stále ještě ten studený vzduch, chladné bude hlavně ráno, 10 až 6 stupňů, protože bude jasná obloha, odpoledne potom 19 až 22, s tím, že bude jenom přechodně polojasno.
1: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Minstr, děkujeme a přejeme hezký víkend, naslyšenou.
0: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde končí taky páteční den v kraji, ale chystáme už samozřejmě zajímavé události a informace z našeho kraje i do zítřejšího vydání. Například se dozvíte zítra ráno to, že třebíčské koupaliště Polanka bylo na Vysočině první, které letos otevřelo a zároveň bude i poslední. Ještě v těchto dnech se tam dá koupat a reportáž právě z Polanky přineseme zítra v dobrém ránu po 8. hodině. Teď se můžete těšit na dechovky pro Vysočinu, které startují úderem 18. hodiny, tedy po zprávách, no a dnes s kolegyní Lidí Jakubičkovou. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Okolí kulturního domu ve Žďáře se promění. Návštěvnost státních památek na Vysočině klesla. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signál. Zítra očekáváme nad ránem déšť a následně protrhávání oblačnosti a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Zanedbané okolí kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou se má proměnit na symbolický odraz krajiny Žďárských vrchů. Novou podobu architektonického návrhu přiblíží autoři příští úterý na veřejném setkání. Prostranství trpí sousedstvím dvou silnic první třídy a je dlouhodobě zanedbané. Přibydou nové stromy, keře i malá jezírka. Podle ředitelky Žďárské kultury Tamary Peckové vznikne prostor pro nové akce, především v létě.
2: Znamená to prostor pro další kreativitu a vymýšlení dalších akcí, které by se kolem kulturáků mohly dít a teď nemůžou, protože to tam není pěkné. Takže my se moc těšíme, že budeme mít prostor, kde budeme moct dělat akce. Vepředu to teď moc nepřipadá v úvahu a myslím si, že po té rekonstrukci to se úplně nabízí.
1: Na státní památky na Vysočině letos o prázdninách dorazilo přes 65 tisíc lidí. Je to zhruba o 2 tisíce méně než loni. Nejnavštěvovanější památkou byl tradičně zámek v Telči. Od začátku července do konce srpna jej navštívilo asi 29,5 tisíce lidí.
3: Největší nárůst návštěvnosti zaznamenal zámek v Náměšti nad Oslavou, kam o prázdninách přišlo přes 7 tisíc lidí. Meziročně je to téměř o 1200 návštěvníků více. Na loňských číslech se drží hrad Lipnice, který o prázdninách navštívilo téměř 16 tisíc lidí, anebo zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu 12 zraněných. Podle svědků stoupal z místa tmavý dým. Na místě zasahují záchranáři. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok znatelnou a adekvátní odpověď. Na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko, cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k prolomení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy.
0: Sport.
1: České basketbalistky se poprvé po 12 letech představí na mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Berlíně proti Italkám. O postup ze skupiny pak budou bojovat ještě proti Číňankám a na závěr proti obhájkyním titulu z Ameriky. Právě úvodní dva duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
4: Tak máme velmi těžkou skupinu, nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým, třeba než je Čína.
0: Počasí.
1: Většinu noci bude skoro jasno až polojasno, později začne od severu přibývat oblačnost a do rána se rozšíří na většinu území přehánky a déšť. Nejnižší teploty klesnou k 16 až 13 stupňům. Zítra čekáme postupně protrhávání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 až 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor před Humpolcem. Na kilometru 98,5 je odstavené porouchané osobní auto. A na průtahu Polnou po silnici 351 vás přibrzdí nehoda v Indusově ulici. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tu páteční podvečer s datem 4. září a v kalendáři září Jindřiška a Rozálie, které mají svátek, tak přejeme jen to nejlepší a pojďme spustit dechovky na vaše přání. Číslo do studia je právě teď 22 155 49 99 otevřené, takže si můžete zvolat o pěknou písničku a udělat radost svým blízkým. Na úvod je tu právě teď Úslavanka a Stráně pod Čechovem.
0: Dechovky pro Vysočinu.

Tak to byla Muslovanka na Českém rozhlasu Vysočina. Začínají tedy dechovky na vaše přání. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A ještě jednou číslo do studia 22 155 49 99, které je právě teď také otevřené. A já začnu tedy vzkazem. Dobrý podvečer, prosíme o zahrání jakékoliv písničky od Malé muziky na uše Pepíka pro paní Věru Irsovou z Batelova, která se dnes 4. září dožívá 65 let. S přáním, Věrko, k tvým narozeninám ti přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, spokojenost s rodinou a pohodu. Marie a Petr Vackovi z Batelova. Přejeme též tedy jen to nejlepší. A tady už je tedy Malá muzika na uše Pepíka s písní Už je to dávno.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Plním tedy hudební přání teď také na zavolání a zdravím Jardu z Vyskytné u Pelhřimova. Vítejte, hezký dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, Duška, vás zdravím. Zdravím i Český rozhlas Vysočinu a všechny posluchače Dechovek pro Vysočinu. A dneska bychom chtěli s Janou popřát a nechat zahrát pěknou písničku paní Věrce Irsové Dobatelová k jejím narozeninám. Věrko, přejeme vám s Janou všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a ještě dlouhá léta. A písničku Kapelo Polku hry od Moravěnky pošlu Liduško i vám.
0: Děkuji.
1: Majce a Standovi, Lečeksovým, do Skály, Janě a Květoslovu Pavlíčkovým, do Koječína, Jardovi do Úsobí, Vaškovi do Želiva, Slávince do Třebíče a do Pokryt, Janě a Kájovi Vorálkovým a Mirkovi a Ivance a všem věrným posluchačům z Vyskytné, ze Sedliš a z celého okolí přeju krásný poslech, hodně zdraví a dobrou náladu. A pušte to tam, moc vám děkuju a budu se zase těšit někdy na slyšenou.
0: Já se budu těšit také. Jardo, mějte se krásně a hezký poslechy pro vás. Tady už je Moravěnka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání na zavolání teď také paní Janě z Koječína, kterou také vítám v našem pořadu a přeji vám pohodový pátek.
1: Hezký den, paní Lidinko, přeji vám a všem posluchačům. A dneska bych vás prosila vybranou písničku Pošleme do Batelova. Budeme gratulovat paní Věrce Jirsové. Milá paní Věrko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim narozeninám, hlavně hodně štěstí, pohody s rodinou a pevné zdravíčko. Srdečně zdravím i vašeho manžela Mirka a užijte si dnešní den a opatrujte se a buďte hlavně oba hodně zdraví a já bych písničku ještě poslala Majce a Standovi Leciaksovým do Skály, Ivance a Péťovi Dolejšovým tady sousedům, Slávce Divišové do Třebíče, Jirkovi a paní Vlace Prokopovým do Zdislavic, paní Janě a Jedlovi Přibylovým do Vyskytné, panu Mílovi do Vilémovic a všem vám přeju jen to nejlepší a pevné zdraví a písničku posílám za ochotu i vám, paní Lidinko.
0: Já moc krát děkuji. Janě, písnička je samozřejmě i pro vás a já vám přeji hodně zdraví, ať se daří a ať se všechno podaří, tak.
1: Děkuji z toho dne. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou a pojďme hrát Lásku, kde tě mám. Hraje Řečická kapela.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme na další váš hudební výběr a dovidří teď zdravím také Jardu. Jardo, krásný, dobrý páteční podvečer. Co si dáme za písničku?
1: Jiško, taky krásný podvečer ti přeju i samozřejmě i posluchačům. A protože Věra Batelová má strašně oblíbenou Sibirňánku s Večerkou, takže já ji pošlu k jejím dnešním narozeninám tuhle tu písničku. Ona je to vlastně taková kombinace orchestrálky a mluvení. A nicméně je to krásný, ta skladba je povedená. Takže Věro, já ti přeju všechno nejlepší, hodně zdravíčka, pohody, spokojenosti. Doufám, že se uvidíme zítra snad na těch Rožínkách taky, teda Juškou taky. Doufám, že se uvidíme. Já tam přijedu teda až po obědě. Jo?
0: A to jsem ráda, že to říkáš.
1: A doufám, že nebude pršet. Teda,
0: já jsem koukala na předpověď, po obědě už by pršet nemělo, tak snad se to nezvrátí.
1: Takže to vyjde.
0: Do 9 pršet má, tak už od 10.
1: Dobře, takže se určitě uvidíme. Juško, měj se hezky, děkuju ti, ahoj.
0: Já děkuju, taky Jardo, měj se krásně, naslyšenou a samozřejmě, když už jsme to nakousli, tak určitě nezapomeňte navštívit Dožínkový jarmark, Den zemědělců, potravinářů a venkova kraje Vysočina, který se uskuteční už zítra od 10 do půl šesté, možná tam budeme ještě do půl sedmé, než to všechno sklidíme samozřejmě, ale užijete si bezva program a nebudou chybět. Cymbálová muzika Dolňáci, koncert kapely Lipkovanka, koncert kapely Vacenoviáci a koncert kapely také Tufaranka. No a samozřejmě nebude chybět ani moje maličkost Lidie Jakubičková společně s dechovkovým matadorem Karlem Paštikou, tak nás určitě nezapomeňte zítra navštívit na Masarykově náměstí v Jihlavě. Teď už ale Stříbrňanka.
2: Čas. Nekonečně dlouhá plynoucí řeka, proplouvající našimi dny, roky, staletími. Řeka času a život lidský, malé

odpočinku, čas všední a sváteční, čas veselý i čas vážnosti. Postojme chvíli na břehu řeky čas.

se a přibírá pramenky bolesti a štěstí. Dýchání času mísí se v ní s úlevným oddechem génia lidu. Píseň je takovým zrcadlem, v němž se odráží tok času, celý náš život, naše výhry i prohry, naše odvěká touha vyplnit svůj čas něčím novým a hodnotným.

Píseň nás spojuje s jinými lidmi, nám blízkými, kteří jsou naladěni na stejnou strunu a společně s námi se rozezvučí v krásnou harmonii. Všichni se z něčeho radujeme. Všechny nás občas něco zarmoutí.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: 18 hodin 28 minut právě teď, ano. A na Českém rozhlasu Vysočina teď vybral písničku také Vašek ze Želiva, takže Vašku, je to na tobě, komu budeme hrát teď.
2: Hezký den večer, dobrýnko, všem, kteří poslouchají tento pořád. Měl bych všem zasáhnout jen tak pro radost všem těm dechovkovým kamarádům, kamarádkám. Písnička je pro tebe i těm do rádia. Bylo by to pro Milovacka do Velmovic, Majku a Standu do Skály, Pepu Brávka do Brtnýho Želíva, Jardu do Vyskytní, který mi nechal taky zahrát před chvilkou, Slávku do Třebíče. Děkuji ti za zahrání, krásnou cestu domů a zase jen zaslyšenou. Měj se hezky, ahoj, ahoj. A vybral jsem písničku od Jižanů, Cikánkou nad Nou.
1: Já mám připraveno, takže můžeme hrát.
2: Děkuji ti moc, měj se, ahoj, ahoj.
1: Ahoj Vašku, krásný zbytek dne přeji samozřejmě a hezký poslech a jdeme na to.

0: Dneska nám to, přátelé, tedy zase šlape. Pojďme na další písničku. Na Českém rozhlasu Vysočina vybral také Milan Schotěboře. Milané, já vás zdravím a pojďme na to, komu zahrajeme.
1: Krásný večer, zdravím do Jihlavy a všechny regionáky, tady Milan Schotěboře a dávám si zahrát tu Šoferskou, protože to mě celý život provázelo. A všem regionákům a nebudu to držovat. My si příště popovídáme a jste nám to tam ani lidi a díky moc.
0: Dobře, já taky děkuju, mějte se krásně a šťastné cestování všem, hraje Veselka.

Přidám také další písemnost, která dorazila do studia, ať to trošku promícháme. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku Úsměv sluníčka, a to pro všechny mé blízké a přátelé a také pro skvělé moderátory pořadu Dechovky pro Vysočinu. Děkuji pěkně. Pavel Martínek nám napsal, tak my také děkujeme samozřejmě. A křídlovanka je tady.

0: Křídlovanka dozněla a připravená je také myslivecká kapela Atlas. Na telefonu Jarda Sůsobí, takže Jardo, komu teď budeme hrát? Nechám na tobě.
1: Dobrý podvečer, tady Jarda Sůsobí. Já bych chtěl dneska zahrát svým kamarádům, přátelům, manželům Pavlíčkovým do Koječína, manželům Necesovi do toho, do Skály, přibylo jim do Vyskytný a další nebudeme je všechny jmenovat, ať to nezdržujem. Písnička je pro moji přítelkyni Marušku Dobra a hlavně dneska pro kamaráda příbuznýho k jeho dnešním 71. narozeninám. Jmenuje se pan Miroslav Mišta, je to myslivec, včelař, výborný kamarád. Takže Mirku, všechno nejlepší k narozeninám dnešním a hodně loveckých úspěchů. A s tou kořalkou už to tak nepřehánějte tam. A vybral jsem ti písničku, protože už myslivec Připílevou hrála Veselka, nebo hrála Veselka, takže ji tam nemůže lidům krát ještě jednou, tak jsem ti vybral Von Atlasu Železnou růži kovanou. Je to válc a zahraje nám to myslivecká kapela Atlas. Lidunko, písnička i pro tebe.
0: Děkuji.
1: A pusť to tam, ať to nezdržujeme.
0: Hrajeme.
1: Děkuji.
0: A přejeme jen to nejlepší a hodně zdraví a do měj se krásně.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a já přidávám další vaši písemnost. Dnes má narozeniny Věrka z Batelova, Zakaliště pod Javořicí. Zdravím i jejího Mírka. Oběma přeji hlavně hodně zdravíčka a dechovkovou pohodu a moc jim oběma děkuji, jak se mi věnovali v Telči na Dechovkách. Bylo to milé a zasloužejí si za to batelovskou polku od batelovské muziky, kterou také posílám. Božence do Telče, Marii do Pelřimova, Jendovi do Brna, Jardovi a Elišce do Dačic, Mílovi do Hořepníka, Božence a dalším do Batelova, Růžence do Růžené i všem ostatním mým dechovkovým kamarádům, a že jich není právě málo. A také vám všem do rozhlasu moc děkuji, Lída. To je vaše přání a písnička Na cestě.

Tak a pojďme ještě v rychlosti přidat aspoň dvě přání. Prosím o zahrání písničky Červená růžička, a to pro vás, všechny posluchače, a zvlášť pro ty, kterým nikdo nedá zahrát. Děkuji a přeji pěkný večer, Vlasta. A také o písničku si napsala posluchačka Zdena a ráda by ji věnovala své kamarádce Hance do Velkého Meziříčí pro radost. Tak pojďme hrát, tady jsou Božejáci.

ještě plním toto přání, prosím zahrát pro Jarouška, paní Tyráčkové, Janovi z Jihlavy a všem, co poslouchají písničku Pro tátu od Vysočinky. Děkuji, Verča z Pelhřimová. Přidávám i toto přání, no a budu se těšit zase příště.

0: Naše deti, začal nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Devatenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Část svatováclavské pouti ve Světlé se přestěhuje. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Zítra očekáváme nad ránem déšť a následně protrhávání oblačnosti a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Nerušený poslech zpráv pře Lukáš Ptáček. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky plánované elektrizaci trati projedou podle správy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
4: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Letošní svatováclavská pouť ve Světle nad Sázavou mění místo konání. Všechny těžší atrakce budou letos nově v lokalitě Pěšinky v areálu bývalého bazénu. Menší stánky pak zůstanou v zámeckém parku, kde se pouť konala v minulých letech. Důvody vysvětluje mluvčí radnice ve Světle Blanka Sedláková.
5: Asi tím hlavním důvodem je, že musíme respektovat ochranu zámeckého parku. Není vhodné, aby tam vyjížděla těžká technika a stály tam těžké atrakce.
2: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
6: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
7: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
6: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
8: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
6: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
9: Sport.
2: Fotbalisté Jihlavy hrají v sedmém kole šance Národní ligy s nováčkem z České Lípy. Vysočina vede po prvním poločase nad Severočechy 1-0.
9: Počasí.
2: Většinu noci bude skoro jasno až polojasno, později začne od severu přibývat oblačnost a do rána se rozšíří na většinu území přehánky a déšť. Nejnižší teploty klesnou k 16 až 13 stupňům. Zítra čekáme postupně protrhávání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 až 23 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na průtahu Polnou po silnici 351 vás přibrzdí nehoda v Indusově ulici. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo ani historicky v češtině a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní, zejména na nechtech, může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo i jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtamová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou? Nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze. No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech, a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti, ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou ty obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě, a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky.
2: By někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň. Tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě, a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je, a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické co?
2: Různé tekutiny. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě,
2: není,
0: jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Veselé a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovsk. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky. Takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Veselé a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit. Nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdraví je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopna jí to mazat opravdu já vědomně, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Zkuste. A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea. Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali
0: složení.
1: Jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme,
1: rozumím.
0: Třeba si přečíst, co v tom je, takový
1: protože spreje.
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to
3: vám,
1: něco...
3: A to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
0: by léčili
1: obuv,
0: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. Není. Ale ano. Zašla bych za alergologem a nechala bych si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: kosti a takový ty potřeby manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
2: Stejně tak ten lavor?
1: Stejně tak s lavorem.
2: Pro každého zvlášť?
1: A oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě to je léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
2: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A podvalička, který vrstve, ale jenom na palcích u nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samo jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
2: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
2: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
2: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
2: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísní.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. Spařilo. A v co nejteplejší ty vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalejt to do nějakého lavoru nebo to a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla vydržet to, co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
2: Dobře.
1: Ale děkujeme.
2: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To asi není potřeba, to klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mez a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
3: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v několik posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
4: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klementová.
5: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
2: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za exitem na Velkém Meziříčí Západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
6: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Walter?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklu.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Walter. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Walter. Protože oni, ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Walter hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Walter v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na Mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla kam neměla. Zanedlouho Walter pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Walter byl číman, nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Walter zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Walter byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa, řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Valtrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Valtrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihli dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla třikrát větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem, to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce typ Walter 2TV1 se 4válcovým bodouchlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 tisíc korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Valtrova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny a mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik a ten tlačil prostřednictvím svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitelem se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neschodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4 Náš test Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Walter řady P na počest konstruktéra Plocka představovali odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, dvoulitrový Walter P4, je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes tupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí, navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtru, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama, nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Stangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetým nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotorenfabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná Aráda, pro Siebly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů se ve Waltrovce nerozběhla.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
3: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Siebly a pro Storchy, ty už teďko měly české názvy, a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Waltrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Waltrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan, do Rudého Letova, a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Waltrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, a sice na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Waltrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Waltrovku, ale už to žádná Waltrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Waltrovky stal Motorlet. Ovšem musíme říct, že Motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Waltrovce, tedy v Motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Waltrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na Motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišli Walterové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
3: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy, a dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak. Továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Walterovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Walterovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Walterovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf

Metzmerker. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem. Je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten, když je lidský život sen? Když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do Plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já jde být na vašem panem místě, tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácení. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ocosky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný.
1: Uctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónek v ulici.
2: Venkovský.
4: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, či melou maličký.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum!
1: To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, je čtvrtku šprýmu těch naudal byste tady, je z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo, to už já jako nevím. Oni neměli nábytek, ti herci neměli nábytek, já si pamatuju, a babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju. Tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo. A ty kostýmy, nebo co měli, to bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Ty babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tam jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
8: nebylo
7: babička.
8: Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí. Jako...
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umyla podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role. Tak.
2: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný
2: takový. A ten Vaša byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No. To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš Stol, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď, jsou závistivý.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
4: nezlob si.
2: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, tam na Najman to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách. No. V peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
3: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů Otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Ten jsem si říkal, který uliční...
4: Ten večer.
2: Ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to jsem počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak
2: ráno
4: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkrus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
3: Ano, a svoji roli, no.
5: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v Plodech osvěty s Deňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co
2: všecky
4: kdo
2: brepty, co řek. Řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější
5: brepta. A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě. A za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, když žvali.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, ale ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
5: Tím to mělo končit, ten fakt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Načeš ta Krombaurová zařvažka, tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, jsme měli jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní, jako dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Na češ přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co jsi dělala ženská, prosím, viděla jsem v Carmen, ať si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělí

0: Šelste?
1: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
2: Kde je poklad? Patří nám.
1: Hledejte. Hledejte jako já.
2: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
3: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
2: Já chci svoje peníze.
3: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn. No to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás povolá k sobě.
3: Brižoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Ben Gunn.
5: Živý Ben Gunn. Přišel si pro tebe. Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Ben Gunn, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
8: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
9: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
4: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
3: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
4: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
4: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
4: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
4: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
4: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford? Ten už dávno není v Marseille.
4: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč.
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
4: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
4: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
4: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
4: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál, pane.
4: Že jsem nespáchal žádný zločin.
3: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak. Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abé, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano. Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej, hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastním jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Kemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovi, jak umíral nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 6, 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince: Faninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu A za komunistickou stranu musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. A komunisti mě mého syna zabili. A hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi si to, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším.
2: Tak,
0: děkuju.
2: Já se také těším.
0: A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: No. Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to četl, pročítal, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život.
2: Vám,
0: život.
2: No, to
0: děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeji a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy. Ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo, svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. Křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec, když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám ji někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet strany vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon známý jako to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy, úplně vy.
2: Tak já si stavím rádio.
0: Tak, rádio vypněto, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu. Ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod. Nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělal církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně. A lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, takže všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co já tam to... je za...
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat. A nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak... Podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju a říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řečit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní, hned všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste být deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josué, to taky patří k nám.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je Eva. Zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli a víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Víte, jsem je tak výjimečná, protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete.
0: Mm-hmm.
1: A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi řídili, tak by asi na světě bylo daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Biblii se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Biblii formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky. Povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně, která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu, pro vás, Babi Daněk.

Zaroň snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. Kdo mi na to řekne. No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím, no, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf.

0: Křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo. Takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
0: No.
1: A to
0: nevím,
1: přece nemá,
0: já
1: to přece nemá nic společného, že za všechny války mohou...
0: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
0: Takže když mě ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážný, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž tak, tak určitě neřeknu, anděl strážný byl nade mnou, ne. Měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, neříkám, že tomu věří, ale ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
0: No je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale řádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal sama sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v Pelíškách, no, aby jsme si to kreslili na tabuli.
0: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte, mají tohle telefon, já jsem tu naš. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký ideální, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to, kdybych to radši hodil do Vltavy. Takže takovýhle moje přesvědčení prostě, jo. Já děkuju. Jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju, dobrou noc, bude půlnoc, ať se daří.
0: Děkuju, mě zase taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny a dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím, ostřím. Ty nuly budou, budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář, kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout. Boris, Bojan, pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít. Tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová. Taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Bohorovec. Vlastně... Je to vlastně taková klidnější část, věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak ji vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopis i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s tím nějak blížce neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptické v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně i tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Ano, to znamená, že to může vlastně, nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Záleží samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, když to řeknu, třeba Růžová kniha a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně posluchači naznačili, že dnešní takové, řekl bych, úspěšné době má spoustu lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Taky
0: dobrou noc. A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka, dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útěchu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčků, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodný, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takový neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v nás směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mm-hmm. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucího a tak dále, který sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu to, protože vlastně člověk těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, jo. Ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku. No.
1: Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře při příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám, prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitevních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm.
2: Jestli vzpomínáte,
0: ano.
2: Jestli o tom víte. A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska, a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozkladu, v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Když jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946 a to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a staříček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zvěděla po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, no, ty to nikdy, nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. A věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, jej dneska 90 let, měla syna pořád vlastněma. Onemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšnutí. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: silně duchovní Kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání a kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. A jo, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, to jste přesně vy. Tak vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, slyšel jsem správně, Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás, svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den, je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou, jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak, no tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst. No. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik Biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik Biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat. Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Jasné, ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zasču tak, že otevřu jak kdy. Mm. No, ale Biblii třeba přečíš celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon, protože starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat Pán Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde Pán Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavilo, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Takové, tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste?
1: Takže, prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: Byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No, tak. Jo?
1: No tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne.
0: Taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta. A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on

0: je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané z jiné dimenzi.
1: Tohle probereme určitě příště.
0: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
1: Je pravda, že někdo může říct, Ježíš Maria, to je blázen ta paní. Ne, ne, ne, já vám věřím. Já vám věřím, protože...
0: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
1: Tak.
0: Děkuju. Tak vám to řeknu.
1: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek, poznamenám si, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
0: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, já je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
1: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc.

Vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9., a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale. A posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jedno.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej,

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna, a dala chasám nadlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka marná tvá námaha, nálada žádná. Ástraka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, neboť zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáhl Silvestra. Přetáhl ho pořádně a potkal přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toťkům štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja sa pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžite po startu musel dosáhnout druhé kosmické rýchlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechal a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak. Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

přesně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty má každý rád, ale anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty tím má každý rád, ale anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty tí má každý rád. Ale anekdoty dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ane, kdo ti má každý rád? Ane, kdo si do bedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ane, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ane, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ane, kdo ti má každý rád? Ane, kdo ti...
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchače Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Tak to jeli dva na motorce, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten, co jel dál, se vrátil a
6: on už byl člověče mrtvej.
5: Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu.
2: To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Ladies and gentlemen, totiž drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A on

And now, ladies and gentlemen, o něm se vyprávěl Lord Pembertonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený, a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

tak měl to, co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani džin, džin, džin, s vodou můj miláček, plete si právo, rá, pak takhle floj, floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl by, co chtěl.

0: cum a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď
1: tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, cvink.

0: Swing, swing, chtěl svý, má svý. Chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by